Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: vysíláme místní zprávy.
1: Město Olomouc opět volá děti.
2: Ptáme se obyčejných lidí.
3: Ráno se neobejdu bez kávy, jednoznačně. A v zápětí bez záchodu, to taky jednoznačně.
0: Na akce s námi chodíte zdarma.
4: Vyhrál jsem vstupenky.
5: Neváhejte, soutěžte, stojí to za to.
4: Strašně se těším, já doufám, že si to tam užijeme, přeci.
0: Víme, jak se jezdí tady.
1: Policie zatím neřídí dopravu na žádné skřižovatek.
2: A hrajeme jen

0: Tomášem Kobzou.
1: Každý všední den od 6 do 9.
0: Ano, je mi jedno, s kým jdete večer spát. Ale vstávejte s námi.
1: Jedině na Rádio Hana. Tady je Rádio Hana.

0: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
2: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
0: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
2: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
0: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
1: Sport.
0: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
1: Počasí.
3: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystoupí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udržíme do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Dobré ráno, jdeme na to. Berani, nic nehrotíte a se vším si poradíte. Býci, jednoduchý trik vám ukáže cestu k cíli. Blíženci, i z obyčejných věcí uděláte malý zázrak. Raci, buďte aktivní, ale po obědě si klidně dejte šlofíka. Lvi, tento týden ukáže, jak je důležité ubrat plyn. Pany, poděkujte vesmíru za svou rodinu. Váhy, umíte udržet stabilní zázemí. Štíři, dneska se spolehněte na svou píli. Střelci, k životu patří všechno, to dobré i to špatné. Kozorozi, nic neodkládejte a jděte naproti všem výzvám. Vodnáři, dál můžete snít a plánovat. A co my ryby, z každé lekce si určitě vezmeme ponaučení pro příště.
1: Johana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádiu Hana. Rádio Hana.
2: Kde je McColly a Wolf? Pořád cvičí, pane. Dobrý den. Si na kdo dřív uhne, ať si hraj na ledce, jo?

0: asi nebude nic milého, když tak otálíš.
1: Jo. Já musím odjet.
0: Všichni odjíždíme.
1: Jo. Ale já jdu do války. Budu létat s Orlí perutí. To je americká skupina v britském letectví.

0: že si umřel. Že prý ti sestřelili nad moře.
1: Bylo to tak. Spadl jsem do moře, třásl se zimou. Stýskalo se mi.
2: Víte, že Danny byl tak hodný, že mi pohlídal holku, když jsem byl pryč?
3: Mysleli jsme, že jsi mrtvý, Refe. A oba nás to vzal.

zbraním! Okamžitě vyhlaste poplach ke zbraním!

0: První prázdninový týden je tady. Tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
1: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
0: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
1: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
0: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
1: Zdravím tebe i posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Tady jsou Hanáci. Hrajeme doma i při práci.

0: počasí.
1: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystoupí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udržíme do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme.
0: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Dobré ráno, jdeme na to. Berani, nic nehrotíte a se vším si poradíte. Býci, jednoduchý trik vám ukáže cestu k cíli. Blíženci, i z obyčejných věcí uděláte malý zázrak. Raci, buďte aktivní, ale po obědě si klidně dejte šlofíka. Lvi, tento týden ukáže, jak je důležité ubrat plyn. Pany, poděkujte vesmíru za svou rodinu. Váhy, umíte udržet stabilní zázemí. Štíři, dneska se spolehněte na svou píli. Střelci, k životu patří všechno, to dobré i to špatné. Kozorozi, nic neodkládejte a jděte naproti všem výzvám. Vodnáři, dál můžete snít a plánovat. A co my ryby, z každé lekce si určitě vezmeme po naučení pro příště.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Kemp Pádlo Morava a Rádio Hana uvádí Hanáckou Necky.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tematické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz
2: Rádio Hana.
3: Ranní topka.

0: hrajeme přesně podle vašeho gusta. Hana přeje dobré pondělní ráno.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Pet Shop Boys. Alex Bone. A taky Jeleny. Uslyšíte už po 6. hodině teď nové zprávy. Dobré ráno a příjemné probuzení.
2: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
4: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
3: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
4: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
3: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
2: Sport.
3: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
2: Počasí.
5: Pokud už máte nekonečného pocení plné zuby, nebojte. Vidíme světlo na konci tunelu. Ta nejhorší výheň brzy skončí. Sice před sebou máme ještě pondělní a úterní finále, kdy teplotní maxima vystoupí k 33 stupňům a přijdou i bouřky, ale pak už přijde vysvobození. Ve středu frontální systém utne tropy a schladí nás na příjemných 25 stupňů Celsia. K tomu nám také sprchne. Toto pravé letní osvěžení si podle meteorologů udržíme do konce týdne. Tak zvládněte ještě pár kritických dní a brzy se zase normálně nadechneme.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
5: Zdravíme všechny řidiče na cestách. Dnes nás trápí tropické teploty, ale také ostré slunce, které může velmi nepříjemně oslňovat. Sluneční brýle jsou dnes naprostou nutností. Kvůli extrémnímu suchu a horku navíc roste riziko, že v lesních úsecích potkáte divokou zvěř, která migruje za vodou. Buďte proto ve střehu i mimo běžné hodiny jejich aktivity. Víme, jak se jezdí tady a přejeme vám pohodový zbytek cesty. Klimatizaci nastavenou tak akorát a hlavně žádné vaří. Řící motory.
2: Rádio Hana.

0: Sluneční paprsky klepou v pondělí ráno na repráky, takhle hraje Hana a Pet Shop Boys Always on my mind. Vracíme zpátky 80. Jsme vaše letní rádio a stejně jako vy jsme se i my v noci potili, taky nám bylo vedro, taky my jsme spali na peřině, taky s otevřeným oknem do kořan. Je super, že naše vysílače ty tropické teploty zvládají, díky tomu můžeme být pořád spolu, můžeme vám posílat osvěžující hity. Těší se na vás Alex Warren nebo Michal Kretu a po 7:15 oslavíme dvojitý svátek našeho pana prezidenta. Co to znamená? Poslouchejte dál a začněte nový týden s námi. Je 29. června.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Rádio Hana.
1: Ráno je to.

0: Užívejte, dýchejte, zpívejte, Radio Hana s vámi, přijeme top pondělní ráno, doufáme, že jste se o víkendu neuzmažili, ve vlastní šťávě bylo vedro, potkali jsme se na bazénech, u tobogánů, taky u zmrzlinových stánků, anebo v klimatizovaných kinech a obchodňácích. Dneska vedra pokračují, místy se mohou projevit i silné lokální bouřky. Podrobnosti z naší meteocentrály před 6:30 a teď v 6:17 na Hané výběr z kalendáře.
1: Radio Hana kalendárium.
0: Máme pondělí 29. června a dnešek je opět tropický. Doslova se vším všudy. Je oficiální Mezinárodní den tropů. Dnes slaví svátek každý Petr a Pavel. To znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálu Policie Modravá, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek prázdnin, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
1: Radio Hana kalendárium. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny.

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Za 3 minuty bude půl sedmé, ranní Topka Rádia Hana je plná osvěžujících hitů a prázdnější od dneška až do konce prázdnin budou na Moravě ranní autobusy, vlaky i tramvaje, ve kterých se nebudeme mačkat se školáky, těm začalo vytoužené nebo dvouměsíční volno a my máme radost s nimi, tak si odpočiňte. Jaký je začátek prázdnin podle hvězd? Na co si dávat pozor koncem týdne? Co doporučuje náš rádiový astrolog? Zjistíme na Rádiu Hana po půl sedmé a teď rychlá ranní várka informací, doprava i počasí Rádia Hana. Dnes na Moravě zase je takové vedro, že na polích Bisku Kučice mohl střílet popcorn. Ranní teploty na Olomoucku, Uničovsku, Šumpersku, taky na Blanensku kolem 21. Přes den na Moravě jasno nebo polojasno, 35 až 38 stupňů. K večeru se mohou vyskytnout lokální bouřky.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, zde jedničky a také z Bystřice pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Pozor na pohozený předmět na vozovce v Olomouci na Lepenské u Molky. Silničáři kvůli opravám mírně omezují provoz na obchvatu Olomouce na 269. kilometru před Slavonínem ve směru na Mohelinici. Policejní hlídky v pondělí ráno pomáhají a chrání na D1 mezi Přerovem a Lipníkem u Osecké Molky, také na 264. kilometru D1 u Hulína nebo v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské. Frčíte po silnici nebo vyjíždíte z garáže? Tohle rádio vám správnou cestu vždycky ukáže.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: My pokračujeme spolu v našem ranním dovolenkářském módu, více hitů, více pohody, více dobré letní nálady taky na našich sociálních sítích. Najděte si Radio Hana na Instači nebo na Facebooku, bavte se, mějte přehled o životě v rádiu a vysílejte s námi. Nás od víkendu taky zajímá, jak zvládáte tahle super tropická vedra, vaše letní vychytávky poznáme po 6:45. A teď v 6:39 už se na nás usmívá další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: První prázdninový týden je tady, tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
0: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
2: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
0: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Tady je Rádio Hana. Hezké ráno.

0: Připravte opět sluneční brýle, doplňte vodu v bazénech, je tady nový týden a další tropický den s Radiem Hana. Dnes slunečno, odpoledne a večer možné lokální bouřky. Teploty na té naší Moravě během dne do 38 stupňů. Vaše rádiová klima za chvilku pošle ledově vychlazené hity od Camouflage od Taylor Swift. A teď je 6:45, klikáme na náš Facebook. Tak, už tam jsme spolu. A ptáme se vás, co vás v těchto super tropických vedrech spolehlivě osvěží. Posluchač Filipe přichází s návodem otevřít lednici a dělat, že něco hledáte. Alexandra doporučuje studenou mokrou plínku za krk, jednoduché, ale prý velmi účinné. Sonja radí ponořit na pár minut před loktí do studené vody. Věra má jasno, fitko s klimatizací. Tady prý ani tak moc nejde o cvičení, jako o to, že je ve fitku příjemných 22 stupňů. A Honza, ten si na zahradě do bazénu nasypal 40 kilo ledu. Takže voda prý úplně super. A co vy, jaký je váš osvědčený trik, když vládnou venku tropy? Co děláte? Napište na Facebook Rádia Hana, na každý pád ještě to chvilku vydržíme. Ochlazení je na dohled. Koncem týdne má být už jenom nějakých 23-24 stupňů. Na Rádiu Hana si o tom povíme ve zprávách před 7. Dobré pondělí ráno, 29. června. Hrajeme nejlepší hudební výběr 80. Camouflage.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Do naší rádiové party se 6 hodin 56 minut zapojuje, vstává s námi také Taylor Swift. Dobré ráno, posloucháte Radio Hana, další hity jsou před námi.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Pondělí ráno Miraj. Uslyšíme Lalanu. A pokračuje naše italské léto na Hane. Dneska ráno čekáme na tento italský megahit od Paola Conteho. Jmenuje se Via Con Me. Jakmile ho dnes ráno, kdykoliv do 9. hodiny uslyšíte, volejte Radio Hana a jenom tak vyhrajete balík pravé italské kávy. Domluveno? Italské léto, Paolo Conte. Možná bude zpívat po 7. hodině, možná až později. Uvidíme. Poslouchejte dál.
1: Bude 7 hodin. Hezké ráno.
2: Zprávy Radia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, děkujeme, že nás posloucháte. Je pondělí 29. června. Velké překvapení v olomoucké zoo, poprvé se tu narodila mláďata pand červených. Zahrada chová pandy červené 5 let, z toho 4 roky v páru. Olomoucká pandí samice je matkou poprvé a učí se nyní péči o mláďata.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Teploty v Olomouckém kraji včera přepisovaly historické tabulky. Rekordy k danému dni padly na všech 11 dlouhodobě měřících stanicích v kraji. Padly na nich i měsíční rekordy a 5 stanic naměřilo dokonce nové roční maximum. Nejtepleji v Olomouckém kraji bylo včera ve Šternberku, kde rtuť teploměru vystoupala na 39,1 stupně Celsia. Vedro má být také dnes. Meteorologové předpovídají v kraji 34 až 38 stupňů. Odpoledne se místy mohou objevit bouřky. Pomoc z různých částí světa pro Venezuelu. Ta po středečním silném zemětřesení přijala pomoc od 24 zemí, včetně České republiky. Do zasažené oblasti v okolí Caracasu odletěli čeští záchranáři.
4: Jádro týmu tvoří příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky specializovaní na vyhledávání, záchranu a vyprošťování lidí ze sutin. A součástí odřadu jsou také statici, specialisté dronové služby, kinologové se záchranářskými psy vycvičenými na vyhledávání osob, 2 lékaři a tlumočnice policie České republiky.
3: Vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmanová. Počet obětí nejhoršího zemětřesení ve Venezuele za posledních 100 let vzrostl na nejméně 1450. Situace na místě je kritická. Podle agentury AP obyvatelé o víkendu pohřešovali přibližně 68 900 svých blízkých.
1: Sport.
3: Stříbrné bylo pro českou hokejbalovou reprezentaci domácí mistrovství světa v Ostravě. Tým žen a tým mužů se o víkendu ve finále utkali s výběry Spojených států. Naše hokejbalistky padly 0-1 a hokejbalisté 1-2 v prodloužení. Oba české týmy skončily na 2. místě.

0: počasí.
1: Taky už vám dochází opalovací krémy a máte propocená snad všechna trička. Vydržte, konec stropů na dohled. Víme, jak bude. Dnes na Moravě jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů. K večeru se mohou vytvořit lokální bouřky. Zítra velká oblačnost, přehaňky anebo bouřky, už jen 30 až 33 stupňů. Ve středu oblačno anebo zataženo, 27 až 30. A pozor, to nejlepší na závěr. Ve čtvrtek a v pátek oblačno anebo polojasno a pouhých krásných chladivých 23 stupňů Celsia.
2: Bože, už je to tady. Už je to tady.
1: Doprava. Blesková doprava z Olomouce, zde jedničky a také z Bystřice pod Hostýnem. Víme, jak se jezdí tady v pondělí ráno. Pozor na pohozený předmět na vozovce v Olomouci na Lepenské u Molky. Silničáři kvůli opravám mírně omezují provoz na obchvatu Olomouce na 269. kilometru před Slavonínem ve směru na Mohelinici. Policejní hlídky v pondělí ráno pomáhají a chrání na D1 mezi Přerovem a Lipníkem u Osecké Molky, také na 264. kilometru D1 u Hulína nebo v Bystřici pod Hostýnem na Holešovské. Frčíte po silnici nebo vyjíždíte z garáže? Tohle rádio vám správnou cestu vždycky ukáže.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Zahrada, bazén, sprcha, radio Haná, tohle bylo o víkendu ideální letní kvarteto. Teď máme 7 hodin 8 minut za námi, tropický týden, tropický víkend. Včera v Česku padaly teplotní rekordy. Dobrá zpráva je, že v druhé polovině tohoto nového týdne se má ochlazovat. My jsme si to už řekli před pár okamžiky v počasí, že ve čtvrtek a v pátek má být jenom 23 stupňů, tak doufáme tak nějak skrytě, že rosničky to ještě nezmění. Dneska v pondělí 29. června ještě, přátelé, kamarádi, naše milovaná rádiová rodina, nadále vedro, horká, tropy, slunečno, k večeru možná lokální bouřky, teploty dnes 35 až 38 a klimatizace doma i v práci, v obchoďácích i v autech zase čeká drsná denní šichta. Ale pojďme to, jak už máme ve zvyku v pondělí ráno, vzít s humorem. Milujeme klimatizace, milujeme tchýně, ve většině případů. Víte, co mají tchýně a klimatizace společného? Během chvilky umí změnit atmosféru. Občas vydávají divné zvuky a nikdo neví proč. Někdy mají potřebu foukat naprosto do všeho. Tchýně a klimatizace mají společné také to, že když se o ně dobře staráte, vydrží dlouhé roky. Někdy jsou potichu, jindy o nich ví celý dům. A hlavně my rodiče potvrdíme, že bez nich se dá žít, ale s nimi je život mnohem větší pohoda.
1: Ráno je top! Rádio Haná.
0: Dobré ráno, 7 hodin 10 minut, Rádio Haná s vámi. How will I know?

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pondělí.

0: Taky na pondělní cestu do práce hrajeme nejlepší hudební výběr. Větrák opět pojedou na plný výkon na Radio Hana, taky roztočí to u nás za chvilkou Krištof, nebo taky Green Day a Roxeťáci. V dopravě Radio Hana před 7:30 upozorníme na ranní bouračku autobusu u Velkého újezdu kousek od Olomouce. A teď v 7:16 patří mikrofon naší Martině a horoskopům. Hezké ráno.
1: Hvězdy ví. Radio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Dobré ráno, jdeme na to. Berani, nic nehrotíte a se vším si poradíte. Býci, jednoduchý trik vám ukáže cestu k cíli. Blíženci, i z obyčejných věcí uděláte malý zázrak. Raci, buďte aktivní, ale po obědě si klidně dejte šlofíka. Lvi, tento týden ukáže, jak je důležité ubrat plyn. Pany, poděkujte vesmíru za svou rodinu. Váhy, umíte udržet stabilní zázemí. Štíři, dneska se spolehněte na svou píli. Střelci, k životu patří všechno, to dobré i to špatné. Kozorozi, nic neodkládejte a jděte naproti všem výzvám. Vodnáři, dál můžete snít a plánovat. A co my ryby, z každé lekce si určitě vezmeme ponaučení pro příště.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipisk, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
7: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: Dobré ráno na

0: Jahodová, vanilková, strašatelá, oříšková nebo pistáciová. Jakou si dneska dáte zmrzku? Faktem je, že naše oblíbené zmrzlináře v druhé polovině tohoto měsíce, v druhé polovině června, vidíme doslova každý den. A tedy však nebude výjimkou. Pondělní ranní teploty na Olomoucku, na Bruntálsku, na Hranicku, taky na Holešovsku 21 až 23. Přes den to bude zase na zmrzku, na koupačku, nebo naše děti vyzveme na přestřelku vodními pistolemi. A nebudeme je šetřit. Jasno nebo polojasno. K večeru možné lokální bouřky. Denní teploty 35 až 38. Takhle dneska má být. Je 7:27, dobré ráno s Rádiem Hana. Fotbalové mistrovství světa napsalo další zajímavý příběh, který na vlastní kopačky prožili fotbalisté Uruguaye. Oni o tom ani moc mluvit nechtějí, ale my o tom mluvit budeme už po půl osmé, počkejte si na to. Předtím pohled na moravské cesty, jak nám to v pondělí ráno fičí.
1: Doprava.
0: Nehoda u Olomouce, také u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď hlídá na 282. kilometru dálnice z Olomouce na Lipník u Kocourovce. Nehodu autobusu objíždíme nedaleko Olomouce mezi Velkým újezdem a Výkleky. Auto s motorkářem bourají na kraji Vyškova. Pozor u odbočky na Dino Park. A závěrem připomínka, přátelé, ani dneska na rozpálených parkovištích nenechávíme děti nebo zvířata v zavřených autech s vypnutým motorem. I kdybyste si měli oskočit jenom na pár minut, vemte je sebou. Teploty v kabině raketově rostou a sauna v autě, to není nic, co by si kdokoliv dopřával dobrovolně.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební

0: 7.35, Rockset, nejlepší hudební výběr před námi, Summer. Hana je vaše letní rádio, o víkendu u nás začalo italské léto. Co to znamená? No, italské léto, rádio Hana, je to něco, na co jsme se moc těšili. Celé prázdniny pro vás vybíráme největší italské pecky, které hrajeme. No a hrajeme taky o pravé italské ceny. Každé ráno budeme rozdávat balík neodolatelné italské kávy. Vyhrát ji můžete i vy, doplníme vaše kávové zásoby. Stačí si konkrétně v našem vysílání chytnout dnešní soutěžní italský song. Dneska je to tento. Paolo Conte, Via con me. A jakmile tohleto kdykoliv dneska až do 9. hodiny dopoledne uslyšíte, tak rychle volejte Studio Rádia Hana a můžete vyhrát pravé italské kávy. Balík italské kávy. Paolo Conte se dneska 100% ozve. Možná za dvě minuty, možná za hodinu uvidíme. Buďte v pozoru, spolu s Hrnkem kávy sledujeme také dění na florbalovém šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservice.
0: Fotbal umí být někdy krutý, své o tom ví fotbalisté Uruguaye, ti na mistrovství světa dorazili jako jeden z favoritů, aby ne, když mají v kádru hráče z Realu, Barcelony nebo Tottenhamu, ale spackali, co mohli. Ani jednou nevyhráli, skončili už ve skupině a zpátky domů neletí žádným luxusním soukromým tryskáčem, ale běžnou leteckou linkou jako jiní smrtelníci. Tak i fotbaloví milionáři se občas musí vystát frontu na odbavení a Uruguayci to poznali na vlastní kopačky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbení sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
4: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Více informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
7: Rádio Hana.
8: Dobré ráno.

0: George Harrison a také sluneční paprsky klepou v pondělí ráno na repráky. Takhle hraje vaše věrná Hana, jsme vaše letní rádio. A stejně jako vy, i my jsme v noci spali na peřině. I my jsme měli otevřená okna do kořán a taky nám bylo vedro. Ale zvládli jsme to. Je 7:45, dobré ráno. Ono je super, že naše vysílače ty tropické teploty zvládají, že můžeme dál speciálně pro vás posílat osvěžující hity v rámci našeho italského léta. Je to tady, tady je dnešní soutěžní megahit, italská pohoda. Jak jsme slíbili, lákáme na to od brzkého rána Paolo Conte, jeho Via con me z začátku 80. let. Elegantní, ikonické luskání prstů, chraplavý hlas vystudovaného právníka Paola Conteho. Dokonce tenhle chlapík měl i vlastní advokátní kancelář, než zjistil, že psát takové ty hezké jazzové šansony je mnohem větší zábava. Tak tohle je klasika z italských kaváren. A vy už víte, co máte dělat. Právě balík italské kávy máme připravený pro dalšího z vás. Co pro to máte udělat? Jenom se stačí právě teď dovolat. No a když budete mít na konci prázdnin štěstí, možná vyhrajete i velký, krásný, luxusní výlet do Bergama. Jdeme na to!
1: Radio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: Taky se zpíváte? Tutun durudun. Tutun durudun. Je to pomanivé, co? Radio Hana, italské léto, 7.50. Tohle je dnešní ranní soutěžní song od zpívajícího právníka Pavla Conteho. Pojďme se podívat na to, kdo se během toho stihl dovolat.
1: Italské léto na Hané.
0: Michal z Vyškova, dobré ráno, Michale.
2: Dobré ráno, zdravím.
0: Jak se máte takhle v pondělí?
2: Teďka v pondělí se mám pracovně, jsem akorát v práci a slyšel jsem výherní song, tak to vyšlo.
0: Jaký jste kávař?
2: Vzhledem k tomu, že jsem dělal 12 let v gastronomii, takže kávu můžu klidně 10 káv za den, takže to je v pohodě.
0: No tak 10 káv za den samozřejmě, to se snadno řekne, tak kolik si dáváte, tak 2, 3 nebo 4?
2: Pravidelně tak 5.
0: Teď mi řekněte, když si teda dáváte 5 káv, tak máte nějaký úplně nejoblíbenější hrníček, ze kterého ta káva vždycky chutná tak nějak lépe, nebo je to vám to úplně jedno, do čeho to dáváte?
2: Tady, kde jezdím, mám svoje hrníčky, takže mám jich aspoň 10 po rodině, takže pokaždé vynikají ty káva někde jinde.
0: Takže kamkoliv přijedete na návštěvu, tam jsou na Michala Zvyškova připraveni. A to je pecka. Na Radiu Hana každý den v našem italském létě rozdáváme italské ceny, pravé italské sýry, italské těstoviny, italskou kávu. A právě další balík pravé italské kávy patří vám, protože jste se dovolal během našeho dnešního soutěžního italského songu. Michale, gratuluju.
2: Super, děkuji moc.
0: No a navíc, hlavně jste ve hře o luxusní výlet do italského Bergama. Více o tom najdete i na webu radiohana.cz. Michale, gratulujeme, užijte si prázdniny s Rádiem Hana. Naslyšenou.
2: Super, naslyšenou.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a

0: 7 hodin 54 minuty. My jsme před chvilkou soutěžili v našem italském létě. Radoval se Michal z Vyškova. Vyhrál super italskou kávu od Rádia Hana.
1: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz. Zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd.
0: Italské leto na Hané, více na Radio Hana.cz i ke kávě další hity po osmé.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Těší se na vás Harry Styles. Pod hudební

0: A teď vysíláme nové zprávy, jak máte přehled dřív než ostatní. Tomáš Gottwald.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Začínají zprávy. Je pondělí 29. června. Příjemnou zprávu nese cestujícím v Olomouci dopravní podnik. Díky dřívějšímu ukončení stavebních prací se zkrátí výluka tramvají přes tržnici, která je tu od 8. května. Měla skončit až 8. srpna. Dopravní podnik nyní hlásí konec 17. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Modernizací projde prostějovský magistrát na školní ulici. Ode dneška tu začnou stavební úpravy. Vnitřní prostory budou přehlednější a komfortnější.
4: Chystáme proměnu, která lidem výrazně usnadní návštěvu úřadu. Spojíme vstup do magistrátu a klubu Duha a vytvoříme tak jednu velkou otevřenou halu. Vrátnici vysuneme ze zavřené místnosti přímo do prostoru, aby byla hned po ruce. A vybudujeme tu Family Point, tedy moderní zázemí, kde budou moci rodiče v soukromí přebalit nebo nakrmit své děti.
3: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Změna pro zaměstnavatele. Od července musí nového pracovníka přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení dřív, než začne pracovat. Dosud to šlo 8 dní po nástupu. Kdo to nedodrží, riskuje postih za nelegální zaměstnávání, píší o tom Novinky.cz.
1: Hlas lidu.
3: Kam pak vyrazíme na hlavní dovolenou? Do zahraničí letos v létě plánují jet v průměru 4 z 10 Čechů. Dovolenou v České republice má naplánovanou v průměru 3 z 10 lidí. Podobný poměr dovolenou neplánuje vůbec. To jsou zjištění výzkumu MNS.
1: Sport.
3: Silniční cyklista Matyáš Vacek zopakoval na mistrovství České republiky v Olomouckém kraji loňský vítězný double. Po čtvrteční časovce v Uničově včera jasně ovládl v Jeseníku i závod s hromadným startem. Na vítězný double dosáhla mezi ženami i silniční cyklistka Julia Kopecký. Sprinterka Lou Manuel září na hladké čtvrtce. I při svém třetím startu v diamantové lize doběhla na trati 400 metrů druhá. Na mítinku v Paříži česká běžkyně proletěla cílem v čase 49 sekund 37 setin a skoro o 4 desetiny si zlepšila osobák. Gratulujeme.
1: Počasí.
0: Klimatizace si brzy odpočinou a zavařené větráky na konci týdne pošleme na zaslouženou dovolenou do skříně. Má se ochlazovat, víme jak bude. Dnes na Moravě ještě vedro, 35 až 38 stupňů, jasno anebo polojasno, k večeru se mohou vytvořit lokální bouřky. Zítra velká oblačnost, přehánky nebo bouřky, 30 až 33 stupňů, ve středu oblačno anebo zataženo, 27 až 30. A to nejlepší na závěr pracovního týdne, ve čtvrtek a v pátek oblačno anebo polojasno a pouhých krásných, chladivých 23 stupňů Celsia. Už je to tady.

0: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava. Nehoda u Olomouce, také u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady. Policie teď hlídá na 282. kilometru dálnice z Olomouce na Lipník u Kocourovce. Nehoda autobusu objíždíme nedaleko Olomouce mezi Velkým újezdem a Výkleky. Auto s motorkářem bourají na kraji Vyškova. Pozor u odbočky na Dinopark. A závěrem připomínka, přátelé, ani dneska na rozpálených parkovištích nenechávíme děti nebo zvířata v zavřených autech s vypnutým motorem. I kdybyste si měli odskočit jenom na pár minut, vemte je sebou. Teploty v kabině raketově rostou a sauna v autě, to není nic, co by si kdokoliv dopřával dobrovolně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

usmívá z vysílání Rádia Hana. Hezké pondělní ráno 29. června, svátek slaví Petr a taky Pavel, 8 hodin, 2 minuty. Pokračujeme v našem ranním dovolenkářském módu. Více hitů, více pohody, dobré nálady, také na našich sociálních sítích. Najděte si nás na Instači, taky na Facebooku. Bavte se, mějte přehled o životě v rádiu. A hlavně vysíláte s námi i díky sociálním sítím. Od víkendu nás taky zajímá, ptáme se na Facebooku, jak zvládáte tahle super tropická vedra a vaše parádní lední vychytávky doporučíme už do 7 minut.

0: jsme v pořádku, by nám body v řádku, radečci, 8 hodin, 10 minut. Připravte sluneční brýle, doplňte vodu v bazénech, je tady nový týden s rádiem Hana, taky další tropický den. Dneska slunečno, odpoledne a večer možné lokální bouřky, teploty na naší milované Moravě do 38. Vaše rádiová klimatizace už za chvilku pošle ledově vychlazené hity, budou Kini, Ed Sheeran, také Survivor, to nejlepší z Rockyho. A teď v 8.10 klikáme na náš Facebook, kde se vás taky ptáme, co vás v těchto super tropických vedrech spolehlivě osvěží. To nás zajímá už od víkendu. Děkujeme, že komentujete, že se vzájemně můžeme inspirovat. Posluchač Felipe přichází s návodem. Otevřete lednici, dělejte, že něco hledáte. Buďte tam klidně hodinu. Super, vás to osvěží. Známe to asi každý. Alexandra taky píše, doporučuje studenou mokrou plínku za krk. Je to prý velmi účinné. Sonja radí ponořit na pár minut před loktí do studené vody. Tvrdí, že to ochlazení potom vydrží třeba hoďku a půl. Věrka má jasno, ta jde do fitka, ne úplně proto, že by potřebovala cvičit, ale prý je tam klimatizace příjemných 22 stupňů. A Honza si doma na zahradě do bazénu nasypal 40 kilo ledu. Je to úplně super. A co vy? Jaký je váš osvědčený trik, když venku vládnou tropy? Jak se osvěžujete? Jak to zvládáte? Dejte vědět na Facebook Rádia Hana. Dobré pondělí ráno, 29. června po 8:45 pro vás budeme vybírat to nejlepší z kalendáře. A teď nejlepší hudební výběr. Ať se vám daří.
1: Rádio Hana.
2: Ranní

0: Užívejte, dýchejte, zpívejte, usmějte se. Rádio Hana s vámi, přejeme to pondělí ráno. Doufáme, že jste se o víkendu neusmažili ve vlastní šťávě, bylo vedro. Potkávali jsme se na bazénech u tobogánů, také u zmrzlinových stánků, anebo v klimatizovaných kinech a obchodějacích. Dneska vedra na Moravě pokračují, místy se mohou objevit lokální bouřky k večeru. Podrobnosti s naším meteocentrály před 8:30, také chystáme další várku informací ze silnic. Naše kolegové z dopravního upozorňují na nehodu mezi Šternberkem a Lužicí. Podrobnosti chystáme a teď v 8:18, to nejlepší z kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme pondělí 29. června a dnešek je opět tropický. Doslova se vším všudy. Je oficiální Mezinárodní den tropů. Dnes slaví svátek každý Petr a Pavel. To znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálu Policie Modravá, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek prázdnin, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Ahoj, tady Cenfluencer.

Za 2 minuty bude 8:30, ranní topka Rádia Hana je plná osvěžujících hitů a prázdnější ode dneška až do konce prázdnin jsou taky na Moravě ty ranní autobusy, vlaky a tramvaje, ve kterých jsme se dneska ráno nemačkali se školáky, těm začalo vytoužené 2měsíční volno

0: vysílat s námi. A teď je tady rychlá várka ranních informací pro vás, doprava i počasí Radia Hana. Tak dneska na Moravě opět zase takové vedro, že na polích by z kukuřice mohl střílet popcorn. Ranní teploty na Olomoucku, na Prostějovsku, na Kroměřížsku, v okolí Valmezu nebo Krnova, taky na Mohelnicku, teď většinou kolem 24 až 27 stupňů Celsia. Přes den na Moravě jasno a nebo polojasno. Dodržujte pitný režim 35 až 38 stupňů Celsia. K večeru se mohou vytvořit lokální bouřky.
1: Doprava.
0: Blesková doprava ze Šternberka, také z Olomoucka pro vás právě teď. Hezké pondělí. Dva osobáky bourají mezi Šternberkem a Lužicí. Z dřívějších dopravních servisů už od nás víte také o ranní nehodě autobusu. Odstraňuje se nedaleko Olomouce mezi Velkým Újezdem a Výkleky. Policie teď hlídkuje v Hlubočkách u Olomouce vedle obecního úřadu, také v Kroměříži na Lutopecké ulici. A pokud si s námi i dneska budete vychlazovat autoklimatizací, nezapomeňme, že na konci jízdy a při vystupování by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a v kabině 5 stupňů Celsia. Jinak se při opakovaných přechodech z vedra do chládku a z chládku do vedra koledujeme o angínu. Frčíte po silnici nebo vyjíždíte z garáže? Tohle rádio vám správnou cestu vždycky ukáže.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ranní

0: Letní rádio, letní hity, letní Hana. 8 hodin a 36 minut. My v pondělí ráno hrajeme také záchranářům, kteří o víkendu vyjížděli k lidem, kterým horko neudělalo dobře. Palce držíme také všem, kteří si dneska v práci z jakéhokoliv důvodu nemůžou zapnout klimatizaci. Tak to zvládněte, neposlouchejte dál. My se vás pokusíme ochladit, osvěžit dalšími ranními hity od Sheryl Crow, bude také Ray Garvey. Po 8:45 se v pondělí ráno zasmějeme, vymyslíme spolu 6 věcí, které mají společné tchýně a klimatizace. A předtím v 8:37 se ozve další zajímavý mužský hlas. Je tady pravidelný pondělní host?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: První prázdninový týden je tady. Tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
0: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
2: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
0: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
3: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče, pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Zahrada, bazén, sprcha a rádio Hana v uších, tak tohle bylo o víkendu ideální letní kvarteto. Teď je tady pondělní ráno, 3:45. Na 9 za námi je tropický víkend. Včera v Česku padaly teplotní rekordy a dobrá zpráva, tento týden v jeho druhé půlce se má ochlazovat. Už jsme si dneska řekli, že ve čtvrtek a v pátek má být jenom nějakých 23, 24 stupňů, tak snad to rozničky ještě nezmění. Více už za chvilku v počasí a taky v dopravě rádia Hana. Dneska v pondělí 29. června nadále vedra, horka, tropy, slunečno, k večeru možné lokální bouřky, přibývání oblačnosti, teploty do 38 stupňů Celsia. No a klimatizace doma v práci, také v obchoděcích a v autech i dneska čeká drsná non-stop šichta, klimy pojedou naplno. Ale pojďme to v pondělí ráno, jak jsme slíbili, vzít s humorem. Milujeme klimatizace, milujeme tchýně. A pojďme zapřemýšlet nad tím, co mají tchýně a klimatizace společného. Přišli jsme na 6 věcí. Jak tchýně, tak taky klimatizace během chvilky umí změnit atmosféru. Občas vydávají divné zvuky a nikdo neví proč. Jak tchýně, tak taky klimatizace někdy mají potřebu foukat do všeho. Když se o ně dobře staráte, vydrží dlouhé roky. Někdy jsou potichu, někdy o nich ví celý dům. A my, rodiče, víme, že bez nich se dá žít. Ale s nimi je přeci jenom život mnohem větší pohoda.
1: Ráno je top. Rádio Hana.

0: domů na dovolenou do práce, na brigádu nebo taky na první turnusy letních táborů hrajeme nejlepší hudební výběr. Větráky opět pojedou na plný výkon a Radio Haná samozřejmě také v pondělí ráno mezi 6 a 9 hodinou. To u nás roztočil i Michal Zvěškova, který vyhrál balík kávy v rámci našeho italského léta.
1: Ahoj, tady je Michal Zvěškova, poslouchám Radio Haná, vyhrál jsem v italském létě, denně si dám klidně 5 káv a díky Radio Haná mám pravou italskou kávu. Herba.
0: Gratulujeme, více o italském létě na webu Radio Haná.cz. Vysílal s námi dneska taky náš rádiový astrolog. Zmínili jsme, na co si dát tento týden podle hvězd pozor. Vymýšleli jsme, co mají společného naše tchýně a klimatizace. A taky jsme si řekli, že se má tento týden postupně konečně ochlazovat. Všechno rozebereme po zprávách samozřejmě. No a po nich procházka pamětí.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Vraťte se s námi do 90. let. Hledejte jeden konkrétní rok, kdy poprvé slyšíme Reflexy sluneční. Budou Aerosmith. Do našich uší zabuší Venga Boys.

0: i Tomášem.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv a podíváme se na svatý kopeček u Olomouce. Do budoucna se změní umístění autobusové zastávky svatý kopeček Bazilika ve směru do Samotišek. Nyní totiž autobusy zastavují přímo v jízdním pruhu a blokuje to dopravu. Nové místo zastávky linky 11 bude pod zatáčkou naproti restauraci u Macků. Záliv zastávky zvýší bezpečnost provozu. Netrpěliví řidiči tu totiž riskují, když objíždějí stojící autobusy ještě před zatáčkou. Píše o tom Report.cz. Změna úřadu v Přerově. Pracoviště pokut a místních poplatků se od 1. července stěhuje do druhého patra nové budovy magistrátu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Kvůli stěhování bude od 1. do 8. července nedostupné, informuje o tom město Přerov. Překonání teplotního rekordu pro Českou republiku o 1,5 stupně, jako se to stalo o uplynulém víkendu podle meteorologů, nemá obdoby. Na Litoměřicku naměřili nové úplné teplotní maximum pro Českou republiku. Jde o 41,9 stupně. Dosud šlo o 40,4 z roku 2012.
1: Sport.
3: Bronz pro judistu Lukáše Krpálka. Třetí příčku obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao v nejtěžší váhové kategorii nad 100 kg. Na turnaji vyhrál 3 ze 4 zápasů. V semifinále ho porazil japonský soupeř Hyoga Ota.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v pondělí.

0: počasí.
1: Taky už vám dochází opalovací krémy a máte propocená snad všechna trička. Vydržte, konec stropů na dohled. Víme, jak bude. Dnes na Moravě jasno anebo polojasno, 35 až 38 stupňů. K večeru se mohou vytvořit lokální bouřky. Zítra velká oblačnost, přehánky anebo bouřky, už jen 30 až 33 stupňů. Ve středu oblačno anebo zataženo, 27 až 30. A pozor, to nejlepší na závěr. Ve čtvrtek a v pátek oblačno anebo polojasno a pouhých krásných chladivých 23 stupňů Celsia.
2: Už je to tady. Už je to tady.
1: Blesková doprava ze Šternberka, také z Olomoucka pro vás právě teď. Hezké pondělí. Dva osobáky bourají mezi Šternberkem a Lužicí. Z dřívějších dopravních servisů už od nás víte také o ranní nehodě autobusu. Odstraňuje se nedaleko Olomouce mezi Velkým Újezdem a Výkleky. Policie teď hlídkuje v Hlubočkách u Olomouce vedle obecního úřadu, také v Kroměříži na Lutopecké ulici. A pokud si s námi i dneska budete vychlazovat autoklimatizací, nezapomeňme, že na konci jízdy a při vystupování by měl být maximální rozdíl mezi teplotou venku a v kabině 5 stupňů Celsia. Jinak si při opakovaných přechodech z vedra do chládku a z chládku do vedra koledujeme o angínu. Frčíte po silnici nebo vyjíždíte z garáže? Tohle rádio vám správnou cestu vždycky ukáže.
0: Rádio Hana.

0: S 9. hodinou se naše rádiová plachetnice odráží od břehu, vyjíždí na plavbu jedním rokem. Do plachet nám budou vát megahity z 90. let. Zaspomínáme na parádní 90. komedii s Cameron Diaz. No a hlavně si připomeneme jeden legendární 90. zvuk. Ze Silt Radio, víte, co je tohle? No, co v 90. vydává tento zvuk? I na to odpovíme v téhleté hodině Procházky pamětí. A zahrajeme to nejlepší pro ty nejlepší. Jsme tady pro vás. A mezi 9. a 10. hodinou sázíme pouze 90. pecky z jednoho roku. Procházka pamětí začíná.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, Procházka pamětí.
2: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Dělíme o letní hudební 90kovou radost. Procházíme paměti Rádia Haná se spolu vydáváme celou hodinu do roku, během kterého vám tehdy poprvé v 90kách pouštíme live od zpěvačky Desiree. A tehdy se nám doma v kanclech a taky na úřadech může ozývat tenhle ten zvuk. Víte, co to je? No a další nápověda procházky paměti je třeba taky filmová. Hledáme rok, kdy jdeme do kina na Moravě na úžasnou romantickou komedii s Cameron Diaz. Poznáváte? Víte, jak se to jmenovalo?
1: Co na ní všichni vidí?
2: Jsem teď stromen a jdu smery na maturitě.
3: Vždyť já ji miluju!
2: Mary je kočka!
4: Mary, no tak, dej mi šanci.
5: Hele. My všichni milujeme Mary.
0: Ano, jmenuje se to něco na té Mary. Cameron Diaz v hlavní roli. Premiéru v moravských kinech to má ve stejném roce, do kterého se vracíme. No a v roce, ve kterém nás provází třeba taky právě tenhle ten zvuk. Co to je? Co to je, kde se to používalo, co to dělalo, tušíte nebo se necháte podat? Odpověď na Rádiu Haná po půl desáté. Tohle je pokračování našeho 90kového playlistu pro vás La Primavera od Sešve, také No Guitars, Mea anebo Armageddon. Už za chvilku celou hodinu vybíráme luxusní 90ky a všechny mají společný jeden konkrétní rok. Víte jaký? S vámi Hana a letní procházka pamětí.
6: Rádio Hana a procházka pamětí.
7: Vracíme vaše vzpomínky.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě, v Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel, opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: Rádio Hana.

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.

0: Procházíme paměti Rádia Hana v pondělí dopoledne. Chvilku po půl desáté, Aerosmith. Všichni víme, že tahle skladba provází slavný 90-kový megafilm Armageddon, to už není potřeba nějak rozpitvávat, ale my vám tady o tom chceme říct ještě něco zajímavějšího, hlubšího, co jsme s kolegy zjistili fakt nedávno. Autorkou této skladby je slavná hitmakera Diane Warrenová. Ona přiznala, že když se dívala v televizi na jeden rozhovor, v tom rozhovoru viděla jednoho tátu, který mluvil o tom, jak jeho dítě rychle roste a že se na něj třeba takhle v noci rád dívá ve spánku, že přijde do pokojičku a třeba tak 50 minut se dívá, jak to dítě spí. A že ten otec nechce přijít ani o jediný okamžik dětství, protože, a to moc dobře ví, to dětství se už nikdy nevrátí. No a když tohleto Diane pustila zpěvákovi Aerosmith Stevenu Tylerovi, tak ten měl údajně slzy v očích. Takovou sílu má hudba. No jo. Aha, co to je? Tak počkat. Dneska v procházce paměti Rádia Hana Aerosmith, jejich nejslavnější hit, který jsme si dali, no a taky tento zvuk, který se v 90. ozývá z našich domácností a také z kanceláří, poznáváte? Tak pokud od 9. hodiny tápete, ptáte se, co to je, tak tady je odpověď, přátelé. Je to něco, co máte ještě možná někde schované, možná ve sklepě, na půdě, nepředpokládám, že by se to měli teď u tiskárny. Takhle zněla jehličková tiskárna. Taky jste ji měli? Další romantický závan 90. na Rádiu Hana obstarají Whitney Houston a Mariah Carey a před 10. hodinou odhalíme rok, do kterého se celou hodinu vracíme. Jsme vaše věrná Hana a taky o prázdninách pro vás máme procházku pamětí. Ze kterého roku vám hrajeme dneska? Na Hané 90.
1: Rádio Hana a procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
6: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
2: Rádio Hana, procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

vzpomínkovou vizitku v procházce paměti Rádia Hana, chvilku po 3:15 nechává taky ten chlapík, víte, kdo to je? No jasně, že víte, Robbie Williams. Celou hodinu se na Rádiu Hana vydáváme do roku, kdy Robbie vyhlíží nové milénium, taky s megahitem Millennium. No a to jsme si dali právě teď. Komu patří závěr naší vzpomínkové show? Upřímně, kdyby existovala soutěž o největší party hymnu 90, tak Venga Boys, ti by byli hodně vysoko.

0: A na velké finále Procházky pamětí pro vás, pro všechny i pro naše kolegy tady v rádiu, co poslouchají Venga Boys. Jste připraveni? Bum, bum, bum, bum. Tohle člověka osvěží víc než mokrý ručník za krkem. Do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana a Procházka pamětí. Dnes je to rok

0: Bum, bum, bum, bum, už to buší do vašich uší, vítáme vás ve světě 90. Prázdninová procházka pamětí, také Venga Boys, to nejlepší z jednoho roku. A Martina Kvítko s námi, hezké dopoledne, ahoj.
1: Taky buším na vrata, procházka pamětí, bum, bum, bum, bum, 90. jak vyšité, zdravím.
0: Něco na té procházce pamětí je a něco na té Mary je. Tuhletu krásnou 90. romantickou komedii jsme si dneska taky připomínali.
1: Ano, podle nějakých údajů statistických patří do nejlepší stovky nejzábavnějších amerických filmů, takže jako ta Mary, ta Cameron Diaz, jako já myslím, že top stovka je dobrá.
0: Rozhodně, rozhodně. Konkurence je velká, že? Řekněme si, ty komedie v těch 90. letech byly výborné tehdy.
1: Byly jich stovky a když jste v první stovce, tak je to super.
0: My jsme dneska pro vás místo téhleté komedie ještě měli samozřejmě také další vzpomínku a ptali jsme se vás za 90. léta, co dělá tento zvuk. Martě, schválně víš nebo nevíš? Co by to mohlo být tady tohleto?
1: Tak protože tě znám a vím, že jsi fanda do různých počítačových věcí, tak teoreticky možná nějaká tiskárna, ale vůbec nevím jaká.
0: Máš pravdu, 90. jehličková tiskárna, tohle se nám tehdy ozývalo jednak doma, v kancelářích a taky na úřadech, no. Tak my jsme si dneska vytiskli to nejlepší z jednoho roku v procházce pamětí.
1: A dneska to byl rok 1998.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A vrčíme dál. Letní dopoledne s Kvítkem na vlnách Rádia Hana po 10. hodině Nick Cayman, také Ozzy Osbourne.
1: Ještě přidáme novinku Eva Farna a Miraj.
3: Proč píšu ti básně, proč pořád to zkouším, řeším, jestli na nás vzpomeneš si.
0: My jsme se právě teď vzpomněli taky na Tomáše Gottwalda. Ano, už se na vás těší s dalšími zprávami.
4: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Pokud dnes pojedete do fakultní nemocnice Olomouc, tak si vyberte jiný vjezd než Hněvotínská 1. Je do středy zavřený kvůli výměně dosluhující vrátnice. Následně se bude měnit od 2. do 4. července vrátnice i na vjezdu IP Pavlova.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly, venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionů korun má být hotový v září. Čeští záchranáři už aktivně pomáhají ve Venezuele v pátrání po přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. V terénu v okolí Caracasu jsou 3 české průzkumné týmy. Prohledávají sutiny. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, je aktuálně na čísle 1450. V zasažené oblasti se pohřešují stále 10 000 lidí, píše ČTK.
4: Sport.
5: V elitní desítce světového tenisového žebříčku je olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu se posunula v žebříčku WTA na 9. místo. Dnes po 15:30 jde do prvního kola Wimbledonu. Bude hrát s Ruskou Zacharovovou. Uvidíme, jak to dopadne.
4: Počasí.
0: Klimatizace si brzy odpočinou a zavařené větráky na konci týdne pošleme na zaslouženou dovolenou do skříně. Má se ochlazovat, víme jak bude. Dnes na Moravě ještě vedro, 35 až 38 stupňů, jasno anebo polojasno. K večeru se mohou vytvořit lokální bouřky. Zítra velká oblačnost, přehánky nebo bouřky, 30 až 33 stupňů. Ve středu oblačno anebo zataženo, 27 až 30. A to nejlepší na závěr pracovního týdne. Ve čtvrtek a v pátek oblačno anebo polojasno a pouhých krásných, chladivých 23 stupňů Celsia. Už je to tady.
6: Už je to tady! Už je to tady!
7: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
0: Hrajeme vám také na rozpálené dopolední cesty. Pozor na Moravě na oslňující sluníčko, v případě potřeby sklopte stínítko. V Olomouci, v Šumperku, také v Blansku nebo v Lipníku teď bez nehod. Policie kontroluje v Prostějově na Plumlovské, také na 308. kilometru D1 u hranic nebo u Bělotína na D48. Jeďte s námi a bez nehod.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Místní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika.

Radio Hana, tady se umíme přesně trefit do noty i v tom největším vedru. Přejeme krásné pondělní dopoledne, mimochodem dneska 29. června, kdybyste to nevěděli, je Mezinárodní den tropů. Jako fakt, až dneska to mohlo být třeba celý týden, že? A jinak už od víkendu u nás na Hané taky frčí italské léto, to znamená, že jsme připraveni a jsme nachystaní, až bude hrát další italský megahit, protože ve hře jsou parádní ceny. Držíme palce.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
1: Rádio Hana.

0: Mimoni a Monstra v Hranicích, takže budeme hledat toho nejzlejšího zlouna široko daleko. Ve středu 1. července večer v letním kině v Hranicích. A na Hané taky budeme dál fandit, protože fotbalový šampionát frčí dál.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
7: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Džork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
8: Rádio Hana.
9: Nejlepší hudební výběr.

protože u tržnice by ta výluka měla skončit dřív. Podrobnosti za chvilku a po 11. hodině tady u nás na Hané. Hit za hitem. Hit za hitem. Bude

0: Budeme samozřejmě pečlivě poslouchat, ať nám něco neuteče. Teď zprávy 10.55.
1: Bude 11 hodin.

0: Další zprávy. Příjemnou informaci nese cestujícím v Olomouci dopravní podnik. Díky dřívějšímu ukončení stavebních prací se zkrátí výluka tramvají přes tržnici, která je tu od 8. května. Měla skončit až 8. srpna. Dopravní podnik města Olomouce nyní hlásí konec 17. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Falešná známost připravila 54-letého muže na seznamce Tinder o 5,5 milionu korun. Podvod muž nahlásil olomoucké policii. V dubnu se seznámil na Tinderu se ženou, která ho přesvědčila k investicím do kryptoměn. Muž jí své miliony naposílal přes podvodnou platformu.
2: Aplikace měla simulovat investiční prostředí, ale především sloužila ke generování platebních instrukcí. Pro účely investování si muž založil nový bankovní účet, ze kterého byly jeho finanční prostředky postupně převáděny na jiné bankovní účty nebo do kryptoměnového prostředí. Tímto způsobem přišel poškozený o finanční prostředky o celkovém objemu přibližně 5,5 milionu korun.
0: Popisuje případ za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie případ dál řeší a vyzývá v souvislosti s investováním peněz k velké opatrnosti.
2: Nenechte se na internetu obelstit podvodníky a dávejte pozor na podezřelé výhodné nabídky investic od neověřených bankéřů nebo internetových známostí. Raději vždy investujte skrze ověřené investiční platformy nebo svou banku. Zdali se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na stránkách www.panprokoukl.cz. Případně neváhejte v případě pochybností kontaktovat policii České republiky.
0: Pokud byste si chtěli letos koupit počítač nebo mobil, levné to nebude. Distributoři oznámili, že ceny počítačových pamětí, čipů a dalších komponent mají vzrůst i o desítky procent. Podobně i mobily. Pro nedostatek čipů informuje o tom ČTK.
1: Sport.
0: Český hokejový reprezentant Tomáš Galvas bude hrát v NHL. Draft do nejprestižnější hokejové soutěže na světě mu dvakrát nevyšel, ale nyní už ano. 20-letého obránce Liberce a olomouckého odchovance nabral Pittsburgh.

0: počasí.
1: Víme, jak bude, víme, že na ochlazení si ještě musíme počkat. Na Moravě máme dál rozpálené sluníčko a k tomu konkrétně dneska 35 až 37 stupňů, zítra 30. A zatím to vypadá tak, že až ve středu a ve čtvrtek bude nějakých 25 a v pátek osvěžujících 23 stupňů. Jinak v průběhu tohoto týdne pak čekáme i nějaké ty přehánky a nebo bouřky z vedra. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. V Olomouci hlásíte policejní hlídky a že jich je. Například na Velkomoravské, na Hraniční, na Hněvotínské, na 17. listopadu, na ulici Dobrovského a nebo taky v Holici na Šlechtitelů. Jinak komplikace máme na Olomoucku v Držovicích. Je to konkrétně na Olomoucké, na té LPG stanici. Došlo tu k zahoření vozidla. Nehodu máme také v Kroměříži v ulici Kotojecká. Je to srážka nákladňáku s osobákem. A v Šumperku se teď momentálně řeší havárie na vodovodním a kanalizačním zařízení, a to na Jesenické ulici. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tak tohle jsou nahaném australští Savage Garden, mimochodem v australském Sydney je dneska 17 stupňů. Ne, že bychom chtěli nějak provokovat. Tady nahané další tropický den a hlavně čeká nás další tropická noc. A navíc máme tady ještě bonus, protože dneska v noci nastane i takzvaný jahodový úplněk. Kdyby nebylo takové vedro, mohla to být i docela romantika, vidíte. Za chvilku nahaném Andražem, hrajeme si dál a my samozřejmě přejeme pohodový poslech.
1: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.

0: platí, že to může být občas docela divočina. Klasika, jednou si na moře, jednou si dolem.
1: Rádio Hana, baví nás bavit vás. I v pondělí.
2: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
3: Fotbal umí být někdy krutý, jsme o tom ví fotbalisté Uruguaye, ti na mistrovství světa dorazili jako jeden z favoritů, aby ne, když mají v kádru hráče z Realu, Barcelony nebo Tottenhamu, ale spackali, co mohli. Ani jednou nevyhráli, skončili už ve skupině a zpátky domů neletí žádným luxusním soukromým tryskáčem, ale běžnou leteckou linkou jako jiní smrtelníci. Tak i fotbaloví milionáři se občas musí vystát frontu na odbavení a Uruguayci to poznali na vlastní kopačky.
2: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Paraatletická elita opět v Olomouci.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letnikino.cz a také na Facebooku. Mother
2: of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mother of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Tady je Radio Hana.

Hanka, Disco 90, What is Love. Zdravíme všechny, Radio Hana, za okamžik polední zprávy a v nich nový druh tropického klíštěte, které se dostává k nám do Česka a pozor, nečeká, až projdete kolem. Prý nás aktivně může pronásledovat, tak to zní absolutně děsivě. Přátelé, já si jdu teďka honem rychle šplíchnout repelent a po 12. hodině tady u nás na Hané.

0: hodin.
1: Hezké poledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Posloucháte zprávy. Mistrovství České republiky v malém fotbale se uskuteční v Olomouci. 11. ročník je na programu v sobotu 4. července, píše deník. Hrát se bude na umělé trávě sportovního centra mládeže Sigmy Olomouc v Řepčíně.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Naštěstí bez újmy na zdraví skončila nedělní dopravní nehoda na Hranicku. U obce Ústí ve směru na Kelč havarovala mladá řidička v osobním autě. To pak začalo hořet.
3: Mladá řidička jela ve vozidle Škoda Octavia ve směru od obce Ústí na obec Kelč. Plně se nevěnovala řízení vozidla a sjela do příkopu. Přitom podvozkem zavadila o odtokový kanál, kdy následkem toho došlo k zahoření auta a trávy v bezprostředním okolí vozidla. Mladá žena ještě před celkovým zahořením nezraněná z vozidla vystoupila.
2: Popisuje dopravní nehodu za policii Miluše Zajícová. Velké klíště, které pronásleduje svou oběť. V České republice se objevuje tropické klíště rodu Hyaloma. Míří hlavně do míst s teplejším klimatem. Je výrazně větší než běžné klíště obecné a má pruhované nohy. Na rozdíl od našich parazitů nečeká v trávě, ale svou oběť aktivně hledá a dokáže ji pronásledovat. A také toto klíště je přenašeč nemocí. Například krymsko-konžské krvácivé horečky. Jde o nakažlivé virové onemocnění, píší Novinky.cz.
0: Sport.
2: Začíná tenisový Wimbledon a na londýnském Grand Slamu dnes i stopy našeho regionu. Na trávě se představí nyní po 12. hodině hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina a vyzve v prvním kole Američana Tiena. A ve dvou hře žen uvidíme v prvním kole Grand Slamu taky olomouckou rodačku Karolínu Muchovou. Dnes po 15:30 jde do prvního kola Wimbledonu proti Rusce Zacharovové. Přineseme vám výsledky.
0: Časí.
4: Tak se to skutečně stalo. V neděli v Česku padl nový absolutní teplotní rekord 41,9 stupně Celsia. Naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Navíc včera i po západu slunce bylo na mnoha místech 30 stupňů. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál pořád docela smažák. Dneska 35 až 37, zítra 30, ve středu a ve čtvrtek 25. A jinak výhledově v pátek a o víkendu se nám snad uleví ještě trochu víc, protože by mělo být maximálně 23 stupňů.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Je tu blesková polední doprava a vy nám hlásíte policejní hlídku v Olomouci na Brněnské a taky na ulici Ferstrova, kousek od křižovatky se Svodnosti. A odstavné auto máme hlášené na obchvatu Olomouce na dálnici D35, jak je exit Slavonín. A ještě připomínáme, že nehoda se dořešuje v Kroměříži na ulici Kotojecká. Je to srážka náklaďáku s osobákem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Yeah.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme pondělí na jedničku.
2: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

který doufám velmi osvěžující a i v rámci našeho italského léta budeme posílat další song.

italské megahity a k tomu rozdáváme i nejrůznější italské dobroty. Ať už je to kafe, sýry a nebo právě teď v čase oběda těstoviny, přátelé. Kvalitní suroviny, moderní přístup, to se rovná těstoviny úžasné chuti. Můžou být vaše, tenhle ten výherní balíček čeká na někoho z vás. Zavolejte nám 585 22 55 88. Máme tady i soutěžní signál.

0: portugalsky, ale hlavně taky italsky, se své samba. No a teď už na drátě by měla být naše posluchačka, já doufám, že se slyšíme. Halo, halo.
1: Ano, slyšíme, tady Marcela.
0: Ano, Marcelo, tak my to uděláme takhle, když je to italské léto nahané. Ciao, Marcello.
1: Čau,
0: Mabela. Prosím tě, Marcello, odkud nám voláte?
1: Ze Štěpánova.
0: Ze Štěpánova. Štěpánov to nezní úplně italsky. Štěpánov tady nahane. Ale kdyby jsi mohla vybrat nějaké místo v Itálii, kam by ses chtěla podívat, jestli třeba máš nějakou vysněnou destinaci, jestli spíš hory nebo moře, nebo nějaké vyloženě turistické centrum, nějaké letovisko, co by tě
1: asi tak...
0: Řím a památky v tomhletom úžasném italském městě. No tak každopádně tím, že teď ses dovolala, tak vyhráváš od nás luxusní těstoviny a vlastně pokud se i zaregistruješ, tak budeš ve hře o třídenní zájezd do italského Bergamu. Registraci a veškeré informace najdeš určitě Marcello na radiohana.cz. Takže mrkni se, ju. Takže, jak se říká, mille grazie v Itálii. Děkujeme mnohokrát a Marcelko, i když to spojení není úplně nejlepší, jako kdyby svolala si i tošky, tak těstoviny jsou stoprocentně tvoje. Prostě gratulujeme, výhra je tvoje a my samozřejmě zdravíme a přejeme hezké léto.
1: Děkuju vám taky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Tohle je Rádio Hana. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
2: Právě teď.

0: která žije ve velkém světě, Emiliam. Rok 1999, na Hané si dál hrajeme nejlepší hudební výběr. Za chvilku dorazí třeba Alex Warren. No a teď si taky povíme, co pak dneska slavíme, anebo kdo pak dneska slaví.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Máme pondělí 29. června a dnešek je opět tropický. Doslova se vším všudy. Je oficiální Mezinárodní den tropů. Dnes slaví svátek každý Petr a Pavel. To znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálu Policie Modravá, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek prázdnin, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
1: Rádio Hana, kalendárium. Kemp Pádlo Morava a Rádio Hana uvádí Hanáckou Necky

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz.
1: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
2: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
0: Rádio Haná.
3: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu.

0: Adam se zpívá o tom, jaké to bylo v létě. 69. Nahane, zdravíme všechny. Užíváme si dál ten nejlepší hudební výběr. Užíváme si společně taky italské léto. Nahane, zrovna v této hodině, v naší polední pauze, jsme rozdávali luxusní italské těstoviny. Takže gratulujeme, vyhrála naše posluchačka Marcela, teda pardon, Marcella.
1: Ahoj, tady Marcela ze Štěpánova, teda pardon, Marcella ze Štěpánova. Právě jsem vyhrála balíček těstovin, je to super italské léto Nahane, díky moc.
0: A po 13. hodině tady u nás dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Flashdance,

0: Neseme další várku informací. Velké překvapení v olomoucké zoo. Poprvé se tu narodila mláďata pand červených. Zahrada chová pandy červené 5 let, z toho 4 roky v páru. Olomoucká pandí samice je matkou poprvé a učí se nyní péči o mláďata.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hrozba bombového útoku v Přerově. K tomuto oznámení vyjela policie uplynulou sobotu odpoledne. Útočník si policii vyžádal s tím, že ve svém bytě v Tománkově ulici drží v rukou bombu. Hlídky vyrazily na místo hned.
2: Policejní hlídky na místo okamžitě vyrazili a evakuovali 25 osob z bytového domu. Současně uzavřeli nejbližší okolí. Policisté po vstupu do bytu nenašli žádný nástražný výbušný systém, ale pouze silně opilého muže středního věku, kterého zajistili. Případem se zabýváme a okolnosti této události prověřujeme z důvodu jejího řádného objasnění.
0: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Změna pro zaměstnavatele. Od července musí nového pracovníka přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení dřív, než začne pracovat. Dosud to šlo 8 dní po nástupu. Kdo to nedodrží, riskuje postih za nelegální zaměstnávání, píší o tom Novinky.cz.
1: Hlas lidu.
0: Kam pak vyrazíme na hlavní dovolenou? Do zahraničí letos v létě plánují jet v průměru 4 z 10 Čechů. Dovolenou v České republice má naplánovanou v průměru 3 z 10 lidí. Podobný poměr dovolenou neplánuje vůbec. To jsou zjištění výzkumu MNS.
1: Sport.
0: Neúspěch českých fotbalistů na mistrovství světa, kdy se s šampionátem rozloučili po skupinové fázi, se promítl do žebříčku reprezentací FIFA. Český fotbalový nároďák si pohoršil o 8 míst a v žebříčku klesl na 48. příčku.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Víme, že pokračujeme další supertropický den. Odpoledne by mělo být 35 až 37 stupňů. A taky nás čeká další tropická noc. A to není všechno, protože dneska v noci navíc nastane takzvaný jahodový úplněk. Jinak stále platí, že zítra naměříme zhruba 30 a na začátku července, to znamená ve středu a ve čtvrtek, už by se mělo mírně ochladit na nějakých 25 stupňů. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte na obchvatu Olomouce na dálnici D35. Jedna, jak je sjezd na Slavonín, ta další na exitu Nemilany. Kontrola taky na D1 na exitu Kroměříž Východ anebo Hulín Západ. A hlídku máme hlášenou i ve Vyškově na Dědické. Prý čihají u hřbitova. A pozor, v tomhletom horkém počasí může taky blafnout kdykoliv, cokoliv. Požár nákladňáku zrovna teď řešíme na D1 na trase Přerov Ostrava. Před exitem na Bělotín, tak tedy pozor, na místě jsou i hasiči. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
1: Ahoj, tady Richard Krajčů z kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

No a my vás zdravíme všechny a s celou rodinkou vlastně můžeme kdykoliv vyrazit do olomoucké zoo na kopečku. Teď tady máme nově gepardí mláďata, ano, je to letošní novinka a ještě je tu další vzácný přírůstek, ten hlásí pandy červené. A v zoo na kopečku taky hlavně frčí dál velká letní fotosoutěž o nejhezčí mládě. A je to až do konce srpna, takže se

0: olomoucký, štenberský nebo prostějovský akváč. Zkuste se s námi pěkně ochladit a užívat si dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tu Lenny Kravitz.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
7: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.

0: Tady bude třeba Miley Cyrus, anebo zavzpomínáme na Michaela Jacksona. No a zítra si do vysílání taky pozveme jednoho bazénového specialistu, což se samozřejmě teď aktuálně velmi hodí. Jinak je tady nový týden, červen pomalu finišuje, co nevidět nám začne červenec. A my to máme hvězdné vyhlídky s naším rádiovým astrologem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: První prázdninový týden je tady, tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
2: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antonine, ještě sluší doplnit tento týden?
3: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
2: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
5: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
6: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
1: Radio Hana.

0: poděkování českým záchranářům, kteří už aktivně pomáhají ve Venezuele po zemětřesení, a podíváme se společně i do tenisového žebříčku, ať zjistíme, jak si vede olomoucká rodačka Karolína Muchová. A po 14. hodině tady u nás
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude určitě Taylor Swift. Taky skupina Jelen.
3: Jestli si ještě někde kolem, prosím,
0: no a co si budeme dneska odpovědět?

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Pokud dnes pojedete do fakultní nemocnice Olomouc, tak si vyberte jiný vjezd než Hněvotínská 1. Je do středy zavřený kvůli výměně dosluhující vrátnice. Následně se bude měnit od 2. do 4. července vrátnice i na vjezdu IP Pavlova.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu korun má být hotový v září. Čeští záchranáři už aktivně pomáhají ve Venezuele v pátrání po přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. V terénu v okolí Caracasu jsou 3 české průzkumné týmy. Prohledávají sutiny. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, je aktuálně na čísle 1450. V zasažené oblasti se pohřešují stále 10 000 lidí, píše ČTK.
1: Sport.
0: V elitní desítce světového tenisového žebříčku je olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu se posunula v žebříčku WTA na 9. místo. Dnes po 15:30 jde do prvního kola Wimbledonu. Bude hrát s Ruskou Zacharovovou. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, víme, že na ochlazení si ještě musíme počkat. Na Moravě máme dál rozpálené sluníčko a k tomu konkrétně dneska 35 až 37 stupňů, zítra 30. A zatím to vypadá tak, že až ve středu a ve čtvrtek bude nějakých 25 a v pátek osvěžujících 23 stupňů. Jinak v průběhu tohoto týdne pak čekáme i nějaké ty přehánky a nebo bouřky z vedra.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, jak je ten kruháč u STKček, taky na D1 na exitu u Kroměříž Východ a Hulín Západ. Hlídka je i na exitu Vyškov Východ a nebo přímo ve Vyškově na náměstí Československé armády. A ještě tu máme nehodu v Šumperku na ulici Jesenická, je to u té křižovatky u Trojky, tady opatrně máme tu ťukanec 2 osobáků. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Vaše letní rádio.
3: Rádio Hana.

0: Stále máme naladěnou Hanou. Díky moc, že jste s námi. Přejeme krásné pondělní odpoledne a mimochodem za pár minut si společně dáme takovou malou lekci italštiny. No a teď už se taky podíváme na naše oblíbené regionální weby.
1: O čem se píše?
0: Tak si představte, že extrémní teploty mají vliv i na vodní plochy v Olomouci. Ano, město situaci monitoruje. A jak píše Report.cz, na kvalitu vody dohlíží například i takzvané rybářské stráže. Vyrážíme také s dětmi za letní zábavou a poznáním, ať už jsou to příměstské tábory, astronautický výcvik nebo Mozart v karanténě. Tyhle a další typy na prázdniny určitě najdeme na Olomouc.cz. A ještě vyhlížíme jednu velkou podzimní akci. Taky letos v říjnu se bude konat Šumperský Jamfest. A letos na tomhle festivalu něco zásadního oslaví David Koller a také kapely Buty a Brixton. O jaká výročí jde, prozradí Šumperský Rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Ahoj, tady Cenfluencer.

0: zejména pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: nezastavujeme, taky dneska vás všechny zdravíme, taky dneska odpoledne si určitě dáme italské léto na Hané jako bonus pravý italský sýr, takže určitě poslouchejte, máte šanci. Teď už se mnou ve studiu na tu odpolední směnu také expert na Itálii, kolega Marek, já tě zdravím, ahoj, jak se řekne vlastně italsky, ahoj, dobrý den, pojďme si to prosvištět.
1: Capoto se řekne, kabáti. Jsme hráli Capoto.
0: Já jsem si říkala, jestli to stihneš ještě. Capoto, kabáti, do tohoto počasí naprosto ideální je buongiorno. A já když se podívám do kalendáře, tak vidím, kdo má svátek česky, že je to Petr a Pavel. Pojďme si říct, jak by to bylo teda italsky.
1: A tak to možná bude jako jednoduchý test, ne? Já bude také Pietro, Pablo.
0: Paolo.
1: Paolo, a Paolo.
0: Pablo je španělský.
1: Jo, jasně, jasně.
0: Pietro e Paolo. Pojďme ještě si ten vždycky Pietro e Paolo.
1: No, ano.
0: Si, si.
1: Já to řeknu rukama.
0: Takže těšíme se a samozřejmě Pietro a Paolo přejeme všechno nejlepší k svátku a po 15. hodině těšte se. Hit

těch nejlepších italských megahitů možná už v další hodině zazní Felicita. Zprávy počasí doprava, je to tady na Hané.

0: Jdeme na další zprávy. Příjemnou informaci nese cestujícím v Olomouci dopravní podnik. Díky dřívějšímu ukončení stavebních prací se zkrátí výluka tramvají přes tržnici, která je tu od 8. května. Měla skončit až 8. srpna. Dopravní podnik města Olomouce nyní hlásí konec 17. července.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Falešná známost připravila 54-letého muže na seznamce Tinder o 5,5 milionu korun. Podvod muž nahlásil olomoucké policii. V dubnu se seznámil na Tinderu se ženou, která ho přesvědčila k investicím do kryptoměn. Muž jí své miliony naposílal přes podvodnou platformu.
2: Aplikace měla simulovat investiční prostředí, ale především sloužila ke generování platebních instrukcí. Pro účely investování si muž založil nový bankovní účet, ze kterého byly jeho finanční prostředky postupně převáděny na jiné bankovní účty nebo do kryptoměnového prostředí. Tímto způsobem přišel poškozený o finanční prostředky o celkovém objemu přibližně 5,5 milionu korun.
0: Popisuje případ za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Policie případ dál řeší a vyzývá v souvislosti s investováním peněz k velké opatrnosti.
2: Nenechte se na internetu obelstit podvodníky a dávejte pozor na podezřelé výhodné nabídky investic od neověřených bankéřů nebo internetových známostí. Raději vždy investujte skrze ověřené investiční platformy nebo svou banku. Zdali se nejedná o podvod, si můžete ověřit také na stránkách www.panprokoukl.cz. Případně neváhejte v případě pochybností kontaktovat policii České republiky.
0: Pokud byste si chtěli letos koupit počítač nebo mobil, levné to nebude. Distributoři oznámili, že ceny počítačových pamětí, čipů a dalších komponent mají vzrůst i o desítky procent. Podobně i mobily. Pro nedostatek čipů informuje o tom ČTK.
1: Sport.
0: Český hokejový reprezentant Tomáš Galvas si otevřel dveře do NHL. Draft do nejprestižnější hokejové soutěže na světě mu dvakrát nevyšel, ale nyní už ano. 20-letého obránce Liberce a olomouckého odchovance nabral tým Pittsburgh Penguins.

0: počasí.
1: Tak se to skutečně stalo. V neděli v Česku padl nový absolutní teplotní rekord 41,9 stupně Celsia. Naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Navíc včera i po západu slunce bylo na mnoha místech 30 stupňů. Taky víme, jak bude. Na Moravě dál pořád docela smažák. Dneska 35 až 37, zítra 30, ve středu a ve čtvrtek 25. A jinak výhledově v pátek a o víkendu se nám snad uleví ještě trochu víc, protože by mělo být maximálně 23 stupňů. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte na dálnici D35 na trase Olomouc-Mohelnice na exitu Loštice a taky v Prostějově na Brněnské. Klasika, tady číhají u hřbitova. Odstavený nákladák by měl být na dálnici D35 Olomouc-Lipník u Dolního ujezdu. A ještě máme hlášenou nehodu. Je to srážka dvou osobáků, kterou řešíme v Šumperku na Jesenické u Lidlu. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: britská partička Keane, Everybody's Changing, krásné, tropické odpoledne přejeme. Tady je Rádio Haná, 15 hodin a 17 minut. Jsme vaše letní rádio, nabízíme fantastický letní playlist. Sheryl Crow, Louis Capaldi, taky Madonna nebo Marek Ztracený a někde tady se objeví taky určitě odpoledne další italský megahit. Přinese vám parádní velkou těžkou italskou sváču, tedy těžkou mísím, co se týče do váhy, jinak stravitelnou, věřím lehce, pravý italský sýr, balíček hezký, který pro vás máme a pošlu vás taky do Bergamo. No, laďte nás dál, pěkné odpoledne, taky nejlepší typy, kam vyrazit už v téhle hodince.
1: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
2: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
1: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
1: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

víkend, možná necelý víkend od 2. do 4. července na stadionu Lokotky v Olomouci. Rozbalí to světová atletická špička, startuje tady prestižní meeting Grand Prix Olomouc v paraatletice. Můžete fandit všem, kteří dokazují, že lidská vůle prostě nezná hranic, protože sport je jenom jeden a my fandíme všem bez rozdílu. Vstup je zdarma, neseďte doma, budeme u toho. Kam vzít děcka, aby z vás nebyla monstra vy? No tak žlutá invaze je zpátky. Mimo ní zase hledají toho nejzlejšího zlouna široko daleko a vy můžete být u toho u bláznivého pátrání a animované komedie Mimoni a monstra. Chytíte už zítra v Zábřehu anebo v Letňáku v Boskovicích. Pokud to nestihnete, 1. července vás tihle banánoví exoti čekají i v Letňáku v Hranicích, takže zbalte nějakou deku pod sebe, popcorn a můžete vyrazit za zábavou.

0: za moment na Hané.
1: Udělal to parádě, pojď si jdu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gól!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás, akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.
7: Letní kino Mostkovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu Mostkovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
8: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
9: Hrad Šternberk zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberk se na vás těší.
10: Rádio Hana.

0: touha po očištění nápravy minulosti a nalezení vnitřní síly, taky o tom je hitovka od Dana Landy Šance. Hezké odpoledne přejeme, pokračujeme.
1: Hit za hitem.
0: A kapela Team.

jmenuje se Felicita. Jakmile ho uslyšíte, voláte a italské dobrůdky už míří k vám. Tak poslouchejte dál. Zprávy počasí, doprava 15:55.

0: Neseme další várku informací. Velké překvapení v olomoucké zoo. Poprvé se tu narodila mláďata pand červených. Zahrada chová pandy červené 5 let, z toho 4 roky v páru. Olomoucká pandí samice je matkou poprvé a učí se nyní péči o mláďata.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Hrozba bombového útoku v Přerově. K tomuto oznámení vyjela policie uplynulou sobotu odpoledne. Útočník si policii vyžádal s tím, že ve svém bytě v Tománkově ulici drží v rukou bombu. Hlídky vyrazily na místo hned.
2: Policejní hlídky na místo okamžitě vyrazili a evakuovali 25 osob z bytového domu. Současně uzavřeli nejbližší okolí. Policisté po vstupu do bytu nenašli žádný nástražný výbušný systém, ale pouze silně opilého muže středního věku, kterého zajistili. Případem se zabýváme a okolnosti této události prověřujeme z důvodu jejího řádného objasnění.
0: Říká k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Změna pro zaměstnavatele. Od července musí nového pracovníka přihlásit na Českou správu sociálního zabezpečení dřív, než začne pracovat. Dosud to šlo 8 dní po nástupu. Kdo to nedodrží, riskuje postih za nelegální zaměstnávání, píší o tom Novinky.cz.
1: Hlas lidu.
0: Kam pak vyrazíme na hlavní dovolenou? Do zahraničí letos v létě plánují jet v průměru 4 z 10 Čechů. Dovolenou v České republice má naplánovanou v průměru 3 z 10 lidí. Podobný poměr dovolenou neplánuje vůbec. To jsou zjištění výzkumu MNS.
1: Sport.
0: Neúspěch českých fotbalistů na mistrovství světa, kdy se s šampionátem rozloučili po skupinové fázi, se promítl do žebříčku reprezentací FIFA. Český fotbalový nároďák si pohoršil o 8 míst a v žebříčku klesl na 48. příčku.
1: Počasí.
3: Po tropických vedrech se k nám sunou explozivní bouřky a my víme, jak bude. Na jihu už padaly kroupy jak pingpongové míčky. Během večera tato smršť s větrem dorazí i na Moravu, ale jenom lokálně, těžko říct, kde to bude. Zítra se situace uklidní, čeká nás polojasná obloha, ale stále velmi teplých 31 stupňů Celsia. Raději dneska schovejte auta před kroupami a zbytečně neriskujte.
4: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
3: Začínáme třemi nehodami z Olomoucka, kde musíte počítat se zvýšenou opatrností. V Olomouci se bouralo v Albertově ulici, srážka 2 aut. Pozor ve Šternberku, bouralo se na Olomoucké a před Šternberkem auto vylétlo mimo silnici. Pokud míříte za hranice kraje, buďte opatrní, v obci Pohledy na Svitavsku srazila se 2 osobní auta. Na D1 trasa Ostrava-Přerov. Před exitem Přerov byla sice už nehoda odstraněna, ale stále počítejte s dopravní policejní hlídkou po nehodě, stojí u jízdného auta. Když jsme u policie, ta vás aktuálně čeká taky v Hranicích v Bělotínské ulici. Komplikace na D35 mezi Velkým Újezdem a Lipníkem nad Bečvou, tady stojí odstavený kamion, je to kilometr 293. Odstavené auto na krajnici potkáte na D46 na exitu Prostějov sever a na D55 u exitu Hulín východ další odstavené auto. Dobře, dojďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.

To roku 82, Survivor Eye of the Tiger. Blíží se bouřky, ale nevíme přesně kde, protože je to hodně lokální. Podíváme se na fotbalové mistrovství světa. Další pikošky vám přineseme v téhle hodince. Pokračuje naše italské léto. Nevím, jestli patříte mezi ty gurmány, kteří si na pizzu bez výčitek naloží ananas. Ano, byste toho zavírali do vězení, když to někdo udělá. No, každopádně nás laďte dál. Italské dobrutky i dneska odpoledne.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
5: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz
6: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
7: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága až Džork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 2.
1: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
2: Jsme Rádio Haná.
3: Hezké odpoledne.

0: Krištof Rasmus anebo Baltimora, další skvělé prázdninové hity pro vás. A podíváme se samozřejmě na stále probíhající mistrovství světa ve fotbale, i když bez nás.
1: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
2: Fotbal umí být někdy krutý, své o tom ví fotbalisté Uruguaye, či na mistrovství světa dorazili jako jeden z favoritů, aby ne, když mají v kádru hráče z Realu, Barcelony nebo Tottenhamu, ale spackali, co mohli. Ani jednou nevyhráli, skončili už ve skupině a zpátky domů neletí žádným luxusním soukromým tryskáčem, ale běžnou leteckou linkou jako jiní smrtelníci. Tak i fotbaloví milionáři se občas musí vystát frontu na odbavení a Uruguayci to poznali na vlastní kopačky.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.

0: naštěstí.
1: Kapela Činesky tady u nás na Hané, hitovka Pusáno, a kapela má nabité léto. Koukáme na jejich web a vypadá to zase na pořádnou porci skvělých festivalových zážitků. Pokud milujete Činesky, tak na jejich webu se dozvíte víc. Hit za

0: nebe, tady mám... Lady Gaga, Bruno Mars. Zájezd do Bergama a italské dobrudky můžete vyhrát prostřednictvím tohoto songu. Možná, že po 17. hodině ho uslyšíte celý. Pak volejte naše studio. Máme zprávy 16.56.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Jsou tu zprávy. Pokud dnes pojedete do fakultní nemocnice Olomouc, tak si vyberte jiný vjezd než Hněvotínská 1. Je do středy zavřený kvůli výměně dosluhující vrátnice. Následně se bude měnit od 2. do 4. července vrátnice i na vjezdu IP Pavlova.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Do pořádku se dá školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce již začaly, venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionů korun má být hotový v září. Čeští záchranáři už aktivně pomáhají ve Venezuele v pátrání po přeživších po rozsáhlých středečních zemětřeseních. V terénu v okolí Caracasu jsou 3 české průzkumné týmy. Prohledávají sutiny. Počet obětí nejničivější katastrofy tohoto druhu, která latinskoamerickou zemi postihla za více než 100 let, je aktuálně na čísle 1450. V zasažené oblasti se pohřešují stále 10 000 lidí, píše ČTK.
1: Sport.
3: V elitní desítce světového tenisového žebříčku je olomoucká rodačka Karolína Muchová. Po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu se posunula v žebříčku WTA na 9. místo. Přinášíme vám aktuální zprávu z Olomouce, kde dnes odpoledne propukl dramatický zásah všech složek integrovaného záchranného systému. V městské části Holice, konkrétně v bývalém areálu tamního pivovaru, došlo k hromadné otravě nebezpečným oxidem uhelnatým. Záchranáři na místě momentálně ošetřují nejméně 7 přiotrávených osob. Policie přijala oznámení o této vážné události dnes krátce před 1:30 odpoledne a případem se již intenzivně zabývá. Celou situaci na místě dál sledujeme a nejnovější podrobnosti pro vás aktualizujeme ve spolupráci s olomouckým reportem. Buďte na sebe opatrní.

0: počasí.
1: Čeká nás teplotní horská dráha, víme, jak bude. Dnešní noční bouřky zítra vystřídá slunečných 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou polojasnost s teplotami kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, vysíláme rychlé dopravní zprávy. Pozor na nehodu na D1 z Vyškova na Říkovice. U exitu Kroměříž nehoda náklaďáku je mimo silnici. Bouralo se v Kroměříži na Kotojecké. Hlídky jste viděli na D1 z Přerova na Ostravu před exitem Bělotín. Stojí na Kojetínské v Kroměříži na D46 majáčky z Olomouce na Vyškov před exitu Olšany u Prostějova, taky v Dědřichově nad Bystřicí a porouchané auto teď na D1 z Přerova na Ostravu u Lipníka nad Bečvou a další před exitem Přerov. Dobře dojet.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

prozradím za malou chvilku, ale je to vlastně hit a slovo, který do světa vykřičela nejslavnější manželská dvojce Albano Romina Power. Je to příběh kluka z chudé vesnice s hlasem, co bořil zdi a dcerunky hollywoodského herce. Dokonalý kontrast, který oslavuje vlastně ty nejjednodušší věci. Skleničku vína a ruku v ruce. Romina Power, Felicita, tohle je náš výherní song.

0: léto na Hané.
1: Posloucháte Rádio Hana, tohle je italské léto, my vám Itálii přivezeme k vám domů a vlastně k tomu ještě přidáme výlet do italského Bergama a na telefonu by měl být někdo, kdo vytočil naši linku vlastně nejrychleji, měl by to být Miloš z Dolan, říkám to dobře, Miloši?
2: Správně, správně, ano, je to tak.
1: Krása, Miloše, kde vás zastihla Felicita?
2: Jsme doma v bazénu, chladíme se, jak se dá, jak italské vínečko, tak bazénová voda 2.31 stupňů.
1: Tak já vůbec nevím, jak na to teď reagovat.
2: No.
1: To je krása, to já vám zpřeju. Máte dovolenou, nebo jak to vypadá?
2: Ne, my jsme už doma natrvalé dovolené.
1: Jo, takhle, rozumím. No a jste schopni jako vyjet třeba do Itálie, kdyby náhodou se usmálo štěstí na konci prázdnin?
2: Máme bydlíka jako ten obytňák, takže bychom se tam krásně mohli dostat a podívat.
1: Parádička. Odpoledne vždycky rozdáváme takovou pěknou voňavou sváču, pravý italský sýr, takže tenhle balíček u vás čeká tady u nás na Rádio Hana a poprosím určitě se podívat na pravidla, podívat se na web radiohana.cz, protože je potřeba se ještě přihlásit tak, abyste mohli do toho Bergama, OK?
2: Výborně, podívám
1: dobře,
2: se.
1: Blahopřeju a děkuju pěkně, hezké léto na bazénu.
2: Rádio Hana, je to super, díky.
1: Tohle se dá poslouchat pořád, díky.
2: Taky, ahoj, ahoj.
0: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana. Dopřejte si odpolední relax. Soutěžíme o

A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí o zájezd pro dva.

0: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Montblanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
1: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
2: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
3: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika.

Taylor Swift a přináším trošku nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci. A možná pro někoho šok, pro někoho správná věc. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jenom pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet smlouvu na 2,5 roku, ale je to všechno jinak. Miroslav Koubek po dohodě končí. Asociace to aktuálně informuje na svém webu. S námi víte, co se děje. Máme nejlepší hudební výběr. Hrajeme jen to, co máte rádi. Vaše letní rádio Hana.

0: kdo pojede na summit v Ankaře za Českou republiku jako hlava? Petr nebo Pavel nebo oba? Nevím, ale teď to berte s rezervou. Petr a Pavel mají dneska svátek, tak všechno nejlepší je pondělí 29. června.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Máme pondělí 29. června a dnešek je opět tropický. Doslova se vším všudy. Je oficiální Mezinárodní den tropů. Dnes slaví svátek každý Petr a Pavel. To znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastnější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálů Policie Modrava, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek prázdnin, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
1: Rádio Haná, kalendárium. TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Léto ve Šternberku, to je jízda. Užívejte slunce na městském koupališti nebo skočte do vln v našem akvacentru. Čeká vás parádní osvěžení, tobogán, skluzavky a super relax pro celou rodinu. Venku pod oblohou nebo v teple pod střechou. U nás vás počasí nezaskočí. Zbalte plavky a pojďte si hrát. Těšíme se na vás. Akvacentrum a městské koupaliště Šternberk.

0: dnešní 80ky v 89 pozvánkou vám jsou Casey and the Sunshine Band, Give It Up, 80ka jako vyšitá. No a co dál?
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Na Teddy Swims po šesté. Z české muziky Mikael. Je to italské léto nahané. Další výherní song, který je soutěžní a který, když uslyšíte celý, vyhráváte, je to kapela The Colors. A teď už čerstvé zprávy, 17.56.
2: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám aktuální zprávy a začínáme v Olomouci, kde dnes odpoledne propukl dramatický zásah všech složek integrovaného záchranného systému. V městské části Holice, konkrétně v bývalém areálu tamního pivovaru, došlo k hromadné otravě nebezpečným oxidem uhelnatým. Záchranáři na místě ošetřili nejméně 7 přiotrávených osob, jedná se o dělníky, kteří vyklízeli areál. Dva z nich jsou v kritickém stavu, přičemž jednoho museli zdravotníci na místě resuscitovat. Policie přijala oznámení o této vážné události dnes krátce před 1:30 odpoledne a případem se již intenzivně zabývá. Celou situaci na místě dál sledujeme a nejnovější podrobnosti pro vás aktualizujeme ve spolupráci s olomouckým reportem.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti. Byly oficiálně spuštěny nominace na prestižní ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, vědy a sportu. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží veřejné uznání za svou obětavou práci nebo mimořádné úspěchy, můžete svůj hlas a návrh poslat prostřednictvím webu cenykraje.cz až do konce měsíce. Mezi hradem a vládou se vyostřuje spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel se ostře vymezil proti rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše, který určil za vedoucího národní delegace premiéra. Podle hlavy státu je tento krok v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Prezident nabízí kompromis, že by se s premiérem o vrcholná jednání podělil, vláda ale zatím na svém usnesení trvá.
2: Sport.
3: Jak informoval olomoucký report, je rozhodnuto a Prostějov se může těšit na třaskavé hokejové derby. Výkonný výbor českého hokeje definitivně schválil převod druholigové licence z Hronova na klub SK Prostějov 1913. Ve východní skupině třetí nejvyšší soutěže tak budou nově startovat hned dva prostějovské týmy, které doplní i nedaleký Šumperk nebo Kroměříž. Nová sezóna odstartuje v sobotu 19. září a fanoušky čeká pořádně napínavý ročník. Tolik novinky naší redakce a užívejte léta s naším rádiem. A ještě jedna aktuální zpráva. Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci a rozhodně šok. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet smlouvu na 2,5 roku. Asociace o tom informovala na webu. Podrobnosti přinášíme průběžně v našem vysílání.
2: Počasí.
0: Tropické teploty dnes večer můžou vystřídat blesková dramata. Víme, jak bude, postupují silné bouřky s krupobytím, nárazy větru až 90 km za hodinu. Dorazí večer, v noci, anebo taky vůbec. Bude to hodně lokální. Zůstaňte v bezpečí domova. Zítra už se vzduch mírně pročistí, bouřky ustanou, teploměr ukáže příjemnějších 31 stupňů.
2: Doprava.
0: Sledujeme, jak se jezdí na prázdninových cestách. Nehoda na D1, aktuálně náklaďák mimo silnici, bude se vyprošťovat. Je to na D1, když jedete z Vyškova na Říkovice před exitem Kroměříž západ. Dopravní nehoda úplně čerstvá, aktuálně z Bruntálu, když jedete na Valšov. Na místě záchranáři probíhá vyprošťování osob. Čerstvá nehoda taky u Starého města u Radišova. Bouralo se, auto vyletlo ze silnice u Bruntálu ve směru na Moravský Kočov. No a policejní hlídky jste viděli v Hablově, v Olomouci na Koželužské, v Zašové a porouchané auto vás přibrzdí aktuálně na D1 na Přerov před exitem Lipník nad Bečvou Trnávka. Dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dneska ráno kávičku vyhrál Michal z Vyškova, na oběd těstoviny Marcelka ze Štěpánova a Miloš z Dolan si odpoledne vysoutěžil fantastický italský sýr. Všichni jsou ve hře o italské Bergamo. Italské léto na Hané pokračuje. Tak co, připojíte se i vy?

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Milí a vážení, rokové hlášení. Léto a s ním 21. Dřevorok Fest je konečně tady. V neděli 5. července se o vás postaráme v zámecké zahradě v Dřevohosticích. K dobrému jídlu a pití zahrají kapely Dimitri, Krucipis, Alkehol, Mňága a Žďork, Tublatanka, Vysací zámek, Komunál a Morčata na útěku. Festivalový Dřevorok Fest Camp s Výčepem je vám k dispozici již od soboty a všichni dobře víme, že v pondělí se nejde do roboty. Takže draci a dračice, bobři a bobřice, uvidíme se na Dřevorok Festu 2026. A vem tam ségru.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: Nahané za moment rádiový astrolog Tonda Baudiš, tohle je duet s kapely No Name a Terezy Maškové, Nepočítej léta, počítej přátelé. Hezké pondělí, tady je vaše číslo jedna, letní rádio Hana.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: První prázdninový týden je tady a tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudiš.
3: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
2: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
3: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
2: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudiš. Děkujeme za to.
3: Zdravím tebe i posluchače.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
5: V sobotu 4. července od 14 hodin ožije areál T.J. Sokola v Nákle Disney dětským dnem. Soutěže, atrakce, hudba, občerstvení a odměna pro každého. A rodiče? Pro vás chystáme od 20 hodin pařbu s kapelou All In. 4. července v krásném areálu T.J. Sokola v Nákle. Těšíme se na vás.
6: Hanácký soubor Olešnica Doloplazy vás zve tento víkend na jízdu králů. V sobotu zahraje kapela Cameron. V neděli Věrovanka a Kači čeká vás ukázka lidových řemesel a hlavně jízda králů. Záštitu převzal senátor Lumír Kantor a hejtman Olomouckého kraje. Jízda králů tento víkend v Doloplazích.
7: Hrad Šternberg zve milovníky historie na prohlídkový okruh Rodinný hrad. Nahlédněte do života Jana Františka Lichtenštejna a jeho 4 dětí. Co se učili, jak si hráli a jak to doma fungovalo. Součástí prohlídky je i unikátní apartmán s moderní koupelnou a trofejemi. Hrad Šternberg se na vás těší.
1: Rádio Hana.

0: Víme, jak bude, a taky bude 7.
1: Rádio Hana.
2: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí.
1: Čeká nás teplotní horská dráha, víme, jak bude. Dnešní noční bouřky zítra vystřídá slunečných 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou polojasno s teplotami kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon, to je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: a osobních hranic. V hitovce z roku 1984 hrajeme vám Talk Talk, megahit It's My Life, ideální pozvánka na dnešní osmdesátky v 8. A děkujeme, že posloucháte, stejně jste nejlepší.
1: Rádio Haná.
2: Rádio Haná.
1: To je nejlepší komunita posluchačů.
2: Co to znamená?
1: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
2: inzerujete, doporučujete
1: a hlavně nás posloucháte.
2: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
1: Rádio Haná. To je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v

0: nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jak se žilo ve vojenském táboře ve středověku? To uvidíte na zámku Plumlov od soboty do pondělí. Mušketýrské regimenty a šermíři budou dobývat hrad Plumlov. Těšit se můžete na rytířský turnaj malých hrdinů, sokolníky a dravé ptáky, pohádky i prohlídky zámku Plumlov. Od soboty do pondělka v Plumlově.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana.

0: Hymn na New Yorku v srdci Hané, město, ve kterém se plní sny, kde vás jasná světla inspirují a kde není nic, co byste nedokázali. Jestli je to New York, Olomouc, Přerov, Boskovice, Bruntál, Valmec, prostě tam, kde zrovna posloucháte, tak jste tam dobře. A díky, že jste s námi. Pro vás jako dárek, pondělí podvečer, Adam Ďurica, Al Farben nebo Robbie Williams za moment.
1: O čem se píše?
2: Tak si představte, že extrémní teploty mají vliv i na vodní plochy v Olomouci. Ano, město situaci monitoruje. A jak píše Report.cz, na kvalitu vody dohlíží například i takzvané rybářské stráže. Vyrážíme také s dětmi za letní zábavou a poznáním, ať už jsou to příměstské tábory, astronautický výcvik nebo Mozart v karanténě. Tyhle a další typy na prázdniny určitě najdeme na Olomouc.cz. A ještě vyhlížíme jednu velkou podzimní akci. Taky letos v říjnu se bude konat Šumperský Jamfest. A letos na tomhle festivalu něco zásadního oslaví David Koller a také kapely Buty a Brixton. O jaká výročí jde, prozradí Šumperský Raj.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
3: Mother of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Mother of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
2: Letní kino Moskovice a nová sezóna v krásném amfiteátru Plumlovské přehrady. Přijďte a užijte si s námi skvělou zábavu. V areálu moskovického letňáku si můžete zdarma uschovat také kola a motorky. Občerstvení zajištěno. Víc informací na letníkino.cz a také na Facebooku.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Haná.

0: šance, zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rádio Haná.
2: Přejeme večer na jedničku.
3: Zatancuj si so mnou.

0: Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme osmdesátky.

Posloucháte Hanova 80 v 8. Slunce, pohoda, čistá dávka endorfínů do vašich reproduktorů. Představte si horkou letní noc, kdy vás hudba pohltí a vy nechcete dělat nic jiného než tančit. Přesně takovou atmosféru uměl vykouzlit král popu Michael Jackson. Na konci 70. let poslal do světa hitovku Rock With You, kterým všechny přesvědčil, že stačí zavřít oči, cítit rytmus a můžete protancovat celou noc. Jenže v 80. letech dostal popový trůn novou královnu, která jasně ukázala, že svět patří holkám, co vědí, co chtějí. Madonna vrhla do hitparád jako Material Girl s naprostým nadhledem a ironií oslavila luxus, diamanty i nezávislost. Ano, dva odlišné světy, dva nesmrtelné hity, ale jedna dokonalá jízda. 80 v 8 nahané. Marek Berger přeje dobrý večer.

0: pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Radio Hana. Nejlepší hudební.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Volme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou Vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana.
1: Milujeme 90.

Pondělím večer v tomhle čase patří 90. Vzpomínáte na dobu, kdy diskotékám vládly chytlavé melodie a bezstarostné letní vibrace? Přesně takovou atmosféru má na svědomí dánská zpěvačka Wickfield. Ta sice všechny pobláznila svým megahitem Saturday Night, ale dnes jsme si dali takovou tu hitovku Thinking of You, správná letní jízda, která okamžitě přenese každého z nás na pláž pod horké sluníčko. Jenže 90. to nebyl jenom sladký pop, ale taky pořádně temný, hypnotický eurodance, ze kterého do dneška mrazí po zádech. Ano, v tomhle žánru kraloval německý projekt J-Man Spoon. Jejich hitovka Right in the Night s nádherným vokálem zpěvačky Plavky a ikonickým kytarovým riffem je naprosto geniální spojení klubové energie a hluboké emoce. Dva fantastické kousky, které vás zaručeně zvednou ze židle, stejně jako dnešní playlist 90. v 9. Marek Berger, vybírám to nejlepší, tady to máte, 90. v 9 nahané.

0: Žijeme v době, kdy nikdo nemá na nic čas.
1: Všichni jen zběsile scrollují, těkají očima a neudrží pozornost ani... Počkej, o čem jsem to mluvila?
0: Už vím, o nás a o vás. Ze všech soukromých rádií u nás totiž posloucháte Rádio Haná úplně nejdéle.
2: V průměru přes 3,5 hodiny denně.
0: V dnešní uspěchané době jsme za to nekonečně vděční.
2: A upřímně nám z toho buší srdce štěstím. Děkujeme.
3: Rádio Haná. 90 v 9.

0: před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barandov, Nuselák směr centrum, taky pětky, a na příjezdu od Teplic tam policajti měří 70.
1: Taky vás to nezajímá?
2: Rádio Haná.
3: Víme, jak se jezdí tady.
2: Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace.
4: Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny.
5: V Přerově kolona na tovární u autobusáku.
4: Lipník, tady je policie u stadionu.
2: Víme, jak se jezdí tady. Tady jsme doma,
4: tady to známe,
2: aktuální dopravu pro vás vysíláme.
6: Rádio Haná, tady jsme doma. Rádio Haná.
3: Přejeme večer na jedničku.

Hudební rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Jsme Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krejčů z kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme pondělí 29. června a dnešek je opět tropický. Doslova se vším všudy. Je oficiální Mezinárodní den tropů. Dnes slaví svátek každý Petr a Pavel. To znamená, že náš pan prezident, zdravíme, Petr Pavel, má vlastně dvojitý svátek. Petr je navíc třetí nejčastější mužské jméno v Česku. Nosí ho kolem 272 tisíc chlapíků. A Pavlu u nás žije zhruba 200 tisíc. Takže dnes bude veselo doslova na každém kroku. Narozeniny i svátek dnes slaví herec Petr Stach, kterého známe ze seriálu Policie Modravá, Kriminálka Anděl nebo Ulice. Pokud dnes slavíte taky cokoliv, narozky, svátek, povýšení v práci nebo jen začátek prázdnin, my gratulujeme a hrajeme pro vás i v pondělí 29. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tohle je Rádio Haná.

0: Jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 23 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: První prázdninový týden je tady. Tento týden se červen překlápí do července. Co nám ty dny nabídnou, přinesou, čím nás překvapí? O odpovědi se dělí rádiový astrolog Tonda Baudyš.
2: Ahoj Luky, zdravím tebe i posluchače. Na to, že začínají prázdniny, tak ten začátek července nese i určité takové jako ostřejší tóny, speciálně v pátek 3. července a ty dny okolo. A je tu i určitá únava, domnívám se, v neděli, takže nedoporučuji prázdniny začínat nějakým hazardováním anebo něčím, kde by člověk ohrozil, poškodil sám sebe tím, že by své síly špatně odhadnul.
1: Adrenalin nechme na později, pozor tedy na prázdninové hazardování. Co se, Antoníne, ještě sluší doplnit tento týden?
2: Jinak si o začátku prázdnin myslím, že lidé, kteří mají v sobě zpracováno, tak mohou dostávat velké dary, ale tam, kde ta odvaha a dobrodružnost nestojí na pevných základech, tak tam je vyloženě potenciál k zraněním a určitým překvapením.
1: Užijte si prázdniny v plné parádě, ve zdraví a raději na výletech a na koupácích, než v moravských špitálech se zlomenou nohou. Buďte opatrní. K opatrnosti a dobré náladě vybízí náš astrolog Tonda Baudyš. Děkujeme za to.
2: Zdravím tebe i posluchače.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: Přinášíme vám aktuální zprávy a začínáme v Olomouci, kde v pondělí odpoledne propukl dramatický zásah všech složek integrovaného záchranného systému. V městské části Holice, konkrétně v bývalém areálu tamního pivovaru, došlo k hromadné otravě nebezpečným oxidem uhelnatým. Záchranáři na místě ošetřili nejméně 7 přiotrávených osob. Jedná se o dělníky, kteří vyklízeli areál. Dva z nich jsou v kritickém stavu, přičemž jednoho museli zdravotníci na místě resuscitovat. Policie přijala oznámení o této vážné události dnes krátce před 1:30 odpoledne a případem se již intenzivně zabývá. Celou situaci na místě dál sledujeme a nejnovější podrobnosti pro vás aktualizujeme ve spolupráci s olomouckým reportem.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti. Byly oficiálně spuštěny nominace na prestižní ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, vědy a sportu. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží veřejné uznání za svou obětavou práci nebo mimořádné úspěchy, můžete svůj hlas a návrh poslat prostřednictvím webu cenykraje.cz až do konce měsíce. Mezi Hradem a vládou se vyostřuje spor o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel se ostře vymezil proti rozhodnutí kabinetu Andreje Babiše, který určil za vedoucího národní delegace premiéra. Podle hlavy státu je tento krok v rozporu s předběžným opatřením ústavního soudu. Prezident nabízí kompromis, že by se s premiérem o vrcholná jednání podělil, vláda ale zatím na svém usnesení trvá.
1: Sport.
0: Jak informoval olomoucký report, je rozhodnuto a Prostějov se může těšit na třaskavé hokejové derby. Výkonný výbor českého hokeje definitivně schválil převod druholigové licence z Hronova na klub SK Prostějov 1913. Ve východní skupině třetí nejvyšší soutěže tak budou nově startovat hned dva prostějovské týmy, které doplní i nedaleký Šumperk nebo Kroměříž. Nová sezóna odstartuje v sobotu 19. září a fanoušky čeká pořádně napínavý ročník. Tolik novinky naší redakce a užívejte léta s naším rádiem. A ještě jedna aktuální zpráva. Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci a rozhodně šok. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet smlouvu na 2,5 roku. Asociace o tom informovala na webu. Podrobnosti přinášíme průběžně v našem vysílání.
1: Počasí.
2: Čeká nás teplotní horská dráha. Noční bouřky vystřídá úterních 31 stupňů, ve středu dorazí úleva a 27, čtvrtek a pátek přinesou teploty kolem příjemných 24 stupňů. O víkendu bude ideální letní čas na koupání, obloha se vyjasní, teploty vystřelí na parádních 25 až 27 stupňů Celsia.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla jedna hodina.
1: Rádio Hana. Tohle je nová domácí muzika.

0: je Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
2: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Cestovní pas Jamese Bonda, Daniela Craiga, není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace, zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
0: Nejlepší

WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.